Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Classic rock. Wait.

Radio B. Klasik rock na FM.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, bezproblémovou pondělní dopravu komplikují teď, 5 minut před 6 hodinou, hlavně poruchy. Na Hradecké dálnici na Prahu na konci omezení za Chlumcem stojí v pravém pruhu nepojízdný osobák. A na dálnici z Olomouce na Brno, kousíček za Olomoucí ještě před Olšany, zase nepřehlédněte na 34. kilometru auto stojící na úzké krajnici a tedy zasahující částečně i do pravého pruhu. Jinak už je frontička se zdržením na čtvrt hodiny ze Svitav na Brno před Lipůvkou od Milonic a koukám, že z Vyškova na Brno se D1 začíná přicpávat těsně u připojení 50 od Slavkova, to je 210. kilometr, protože ještě před Rohlenkou na 208. kilometru je čerstvá nehoda. Takže opatrně i tady. Dobré pondělní ráno s datem 21. září 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být větrno a v severovýchodní polovině i deštivo. Dnes postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků částečně ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto2, nestačil jen na suverénního Španěla Guevaru. Hokejisté Pardubic porazili ve třetím kole extraligy Karlovy Vary 5-2. První výhru v sezóně slavila Kometa po vítězství 3-1 nad Hradcem, Kladno vyhrálo v Liberci 3-1, České Budějovice otočili zápas s Olomoucí na 3-2 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích také 3-2. Balíčky z Číny a dalších zemí mimo EU mají od listopadu zdražit o nový manipulační poplatek. Za každou položku by se podle současných plánů mohlo platit dalších 50 korun. Už od července přitom za zásilky do 150 eur platíme paušálně 75 korun za položku. Dny na to na letišti v Mošnově letos navštívilo zhruba 150 tisíc lidí, podobně jako loni. Včera dorazilo kolem 58 tisíc návštěvníků. A nakonec novou sochou na nároží liberecké radnice je támar od sochaře Čestmíra Sušky a připomíná palmový kmen. 5,5 metru vysoké dílo bude slavnostně odhaleno dnes večer.
2: Je to jednoduchý tvar, je to vlastně ocelová roura, která by sloužila svému účelu a já jsem se jí zmocnil a přemýšlel jsem, co z ní udělám a rozhodl jsem se, že udělám něco, co bude připomínat biblickou postavu Tamar z příběhu Genesis 38. Tamar hebrejsky znamená palma, takže roura připomíná vlastně palmový kmen.
1: Zprávy tímto končí a přejme vám pokud možno hezké pondělí s datem 21. září 2026.

Dobré ráno, je 21. září, začíná týden, ve kterém nastane rovnodennost, tedy skončí léto. A první naše podzimní setkání nás hned čekají dvojí v tom týdnu nadcházejícím. Tak hned ve středu si můžete nechat překontrolovat samolepku Beetu i své auto v Ivecotrack centru v Loděnici. To znamená, na D5, tedy plzeňské dálnici, opustíte tedy dálnici na 10. kilometru a mezi 11. a 13. hodinou se můžete zastavit za naším radioaktivním samolepkovým týmem. Samozřejmě, pokud bude hodně vyšisovaná od sluníčka, vystavíme vám novou. No a v pátek budeme vysílat od 12. do 14. hodiny z prodejny Bikers Crown v Ostravě na Frýdlantské ulici, kousíček od nákupáku Karolína, mapičku i podrobné informace, jak o tom setkání v pátečním ostravském, tak středečním v Loděnici, najdete samozřejmě na našem webu na stránce radiobeat.cz.

Já jsem tady 11 minut po 6, budu tady do 9 a po mně přijde Vejvoďák, ano, andělská duše, která vás bude trápit v rokové detektivce. Opět budeme hledat nějakého toho muzikanta nebo kapelu, no a kdo bude nejúspěšnější, získá staré řecké báje a pověsti, ano, klasiku od Eduarda Petišky. Dneska se vám taky, pokud ještě jste neměli tu možnost, dostane poznání ohledně muzikanta Clivea Nolana. Britský progresivní rockový mák, ten bude v hlavní roli krásných nálezů Jaroslava Císaře po 19. hodině. Od 20. si můžete povídat u repráků s Otousemanem, no a nakonec chytíme spoj Martina Vysušila, protože dnešním pojítkem 11. sklade po 11., tedy 23., bude vlak. Samozřejmě ten rockovej vlak.

Ještě dneska a zítra se dá mluvit o letním ránu, alespoň z pohledu kalendáře. Dneska je 21. září, ve středu časně z rána, tedy nastane ta rovnodennost a začne nám podzim. No a jak se na to bude tvářit obloha? Bude se oteplovat a docela zásadně. Tak začneme dneškem, kdyby se odpolední hodnoty měly dostat na nejvýše k nějakým 17 stupňům, stejně tak i zítra, počítejme s velkou oblačností a i s deštěm. Středeční odpolední teploty už půjdou skoro ke 20, stejně tak i ve čtvrtek a v pátek. No a pak nám začne prodloužený víkend, protože v pondělí máme den české státnosti, Václav je 28., takže nás čekají 3 dny volna, s tím, že by o víkendu na teploměru místy mohlo být až 26 stupňů. To zní hezky. Pěkný začátek podzimu.

0: nezamněj,
1: ani neslíchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenž hledal svatý grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

za domem prázdno je, to jíčkej sklízej, ale nesnídej. Rozkvétá v soumracích, ty květy zmizej, tak se nedívej. Chlapík, co tvým kytkám se smál, už nasmál se až moc. V zahradě čekám moje lásko a se mnou něžná noc. Určité spolu

Havrani ti vědí své, pokud ale chcete vědět, kdo tento přijde k nám, tak od toho tady na Beatu Kachna. Tak v rokové zpovědnici zítra večer u Dana Kohouta bude Martin Kalenda z kapely Mrakoplaš. Ve středu v uších Petra Korála, Petr Rajtora zvaný Kořala, textař a zpěvák skupiny Do řady. No a v pátek v pořadu Rockerova rána se dozvíme více o turné Tři tváře roku. A budou tady tři chlapy, ale Vejvodák ten v tomhletom programu, myslím v programu Tři tváře roku, v připravovaných koncertech, tak bude jenom působit, co by informátor tady z Beatu, ale hlavními aktéry budou Vildačok, ten teda nepřijde, ale dostaví se Jeák Ronek a taky Miloš Dodo Doležal. Takže podrobné informace v pátek od 9. dopolední.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: 3 minuty před 6:30 se budeme věnovat především příjezdům do Brna. Od Mikulova na D52 se po nehodě u Futura jezdí jenom levým pruhem. Kolona začíná před Modřicemi. Na dojezdu od Bratislavy je husto především kamiony v pravém pruhu od 2. kilometru. Na D1 od Vyškova už řeší nehodu 4 aut na 207. kilometru, tedy ještě před Rohlenkou při kraji. Takže tady prostě jenom klasická ranní špička od 2. 12. kilometru. No a pokud jedete od Svitav na Brno po 43, tak od Milonic fronta Polípůvku se zdržením asi 30 minut. Jak to vypadá na Prahu, tak pokud pojedeme po D1, tak před Šmejkalkou drobné zdržení, pak už je to docela volné. Musím říct, že ještě ani Velký pražský okruh není žádná katastrofa. Brzdí se na posledním kilometru plzeňské dálnice a taky na dojezdu do Prahy po D8, tedy ústecké dálnici na Liberecké před sjezdem na Kbelskou. Tak býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být větrno a v severovýchodní polovině i deštivo. Dnes postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků částečně ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Ústí nad Labem vyhráli v 9. kole druhé ligy na hřišti Baníku Ostrava B 2-0 a bodově se dotáhli na vedoucí Karvinou. Žižkov Třinec 3-0, Vlašin Táborsko 4-1, Kladno Příbram 2-2. Vláda má opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámí je dnes. Nedostatek plynu prý nehrozí, zásobníky jsou naplněné ze 74%. Řidiči v Hradci Králové budou mít zítra MHD zdarma. Jako jízdenku jim při kontrole poslouží řidičský průkaz, podmínkou je nechat auto doma. Akce se koná u příležitosti Evropského dne bez aut. Praha plánuje kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení v roce 2029.
2: Přesný termín šampionátu zatím není znám. Jisté ale je, že by pořadatelství Prahu stálo desítky milionů korun. Připomeňme, že v pražské O2 aréně probíhalo v březnu mistrovství světa v krasobruslení. To si jak pořadatelé, tak i účastníci a i diváci pochvalovali. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec GLS nově doručuje balíky do svých boxů i v sobotu. Služba funguje ve více než 2000 schránkách po celé republice a firma chce jejich počet do jara zvýšit na 3000. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

těle David Furt i poté, co ho zdravotní důvody donutili band opustit. Ale hrá s nimi 13 let, ty mu nikdo neodpáře nebo přesněji neodtetuje. A tady z té jeho éry s kapelou Korn máme jeden ukázeček, jednu ukázku, jeden vzoreček, tak jsem to chtěla říct.

Korn na beatu a 16. listopadu je máme v Praze, hrají v O2 aréně. Přesně tam, co naši tenisti o víkendu v Davis Cupu parádně porazili Američany. Dáme si teď Ameriku od Simona s Garfunklem a taky sportovní zprávy zpoza oceánu. Dominik Badinka, odchovanec chomutovského hokeje, dneska hrající za Hurikány z Caroliny, dal první branku z Čechů v rozcvičce před ostrou sezónou. Ano, o víkendu začaly už přípravné zápasy kanadsko-americké ligy. Celkem se jich v 8 dnech odehraje 56 v 36 arénách NHL i na neutrálních místech. První ostrý duel ročníku pak bude mít vhozeno úvodní buly v úterý 29. září. Obhájce Stanley Cupu Carolina Hurricanes s předchozími dvojnásobnými šampiony z Florida Panthers se utkají. Jinak rozpis sezóny.

o rozšířený o 84 zápasů pro každý z 32 týmů nabídne rekordních počet 1344 zápasů. Základní část skončí v noci na neděli 11. dubna. Víkend hvězd se bude konat 5. a 6. února a v sezóně by se měly odehrát 3 venkovní zápasy.

Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a už na 14. kilometru začíná kolona na D52 na dálnici před Brnem od Mikulova. Na úrovni Futura je nehoda a v místě je volný jenom levý pruh. Ztratíte tam více než půl hodiny a plní se i nájezd od Rajhradu na 10. kilometr dálnice. Bouračka je i na 207. kilometru D1 z Vyškova na Brno. Vyšetřuje se v odstavném pruhu, ale stejně už je kolona od Rousínova od 217. kilometru. Na bratislavské dálnici tady se zaseknete na 3. kilometru a fakt tam nesjíždějte, protože jsou ty problémy na té vídeňské. 20 minut teď ztratíte ze Svitav na Brno před Lipůvkou nebo na dojezdu po plzeňské dálnici před nájezdem na Velký pražský okruh. Tady se brzdí na 8. kilometru D5. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne postupně proměnlivá převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků od západu ubývat, teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů, vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie porazili v 9. kole první ligy Plzeň 2-1 a zůstali jediným neporaženým týmem. Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský řekl:
2: chyběla nám taková jako energie a jakoby větší jako vášeň do té hry, která nás pak dostala v tom asi tím inkasovaným gólem a nás tomu dotlačila ta mentalita toho týmu, ta nezdolnost a ta touha neprohrát a vyrovnat se s těma negativníma momentama. Byla fantastická kulisa prostě na těch tribunách, takže dneska jsme se dostali k tomu vítězství hlavně tou mentální stránkou než tou fotbalovou.
1: Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Teplice zvítězili v Hradci Králové 2-0, Zlín získal po 8 porážkách první bod za remízu 1-1 v Jablonci. V sobotu se odehrála tato utkání: Artis Liberec 0-0, Bohemians Pardubice 2-1, Mladá Boleslav Zbrojovka 2-0 a Slovácko Baník 2-2. Policisté zadrželi muže, který vyhrožoval zabitím prvňáku a výbuchem pražského staroměstského Orloje. 39-letý chlapík posílal od srpna výhružné e-maily policii, lékařům nebo studentům a skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 3 roky vězení. V předběžných výsledcích voleb do ruské státní dumy vede vládnoucí Jednotné Rusko s téměř 58% hlasů. Zatím se sečetlo 58% okrsků. Volby provázejí zprávy o porušování pravidel. A nakonec přes mobil se šíří podvodné SMS, které se vydávají za upozornění VZP na údajný dluh. Odkaz vede na falešný web, kde se podvodníci snaží získat vaše bankovní údaje. VZP podobné textovky neposílá a případný dluh si můžete ověřit přímo v aplikaci Moje VZP. To byly zprávy a po nich si dáme Whitesnake.

Letos Sting koncertoval v Praze, loni v Brně a v Ostravě. No a tento týden se s naším radioaktivním týmem můžete potkat ve středu v Loděnicích. To, když konkrétně mezi 11. a 13. hodinou opustíte plzeňskou dálnici na 10. kilometru a zajedete k centru firmy Ivecotrack, tak tam vám překontrolujeme, jestli náhodou nemáte příliš po létu vyšisovanou samolepku Rádia Beat, takže můžete se zastavit, jak říkám, v Loděnici ve středu pro novou ozdobu vašeho auta, anebo si v pátek můžete zavysílat z našeho mobilního studia Beatu. Budeme v Bikers Crown v Ostravě, kousíček od nákupáku Karolína na Frýdlantské ulici od 12. do 14. hodiny. Teď jsou 2 minuty po 7:45. Dobré pondělní ráno.

0: To tedy byl finish. Angličan Ross Smith vyhrál 6 legů za sebou a takhle parádně ovládl finále světové série šipek. V tom závěrečném zápase v noci v Amsterdamu šokoval dvojnásobného bývalého vítěze Velšana Gervina Price. Při premiérové účasti Čecha na tomto podniku Karel Sedláček vypadl ve druhém kole. Zlého Káju porazil někdejší semifinalista Holanďan Van Ven.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Automobilový jezdec Dominik Stříteský vyhrál Rally Pačejov a podruhé v kariéře získal titul mistra Česka. O prvenství rozhodl triumf v závěrečném závodě domácího šampionátu. Cyklistka Bertaová vyhrála závod cross country horských kol světového poháru v Soldier Hollow. Adela Holubová dojela na 29. místě. Běžkyně Tereza Hrochová vyhrála půlmaraton v Ústí nad Labem časem 1:10:52. Stejný čas zaběhla v květnu v Českých Budějovicích. Start v Ústí upřednostnila před mistrovstvím světa v Kodani. Kristýna Sasínek-Meky tam obsadila v běhu na jednu míli 24. místo. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou. Další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.

0: za ní, o tom, co brzy už musí se stát.
1: Tak Dixieland u nás v sobotu večer nehrál, ale koncert Tata Boys, ten byl parádní a hrál tam jeden, kterého jsme teď slyšeli u Vládi Mišíka s basou a za melotronem byl Matěj Belko. Tak doufám, že se vám víkend taky podařil. Co se nám úplně nedaří, je udržet vzornou dopravu. Vypadá to, že nám zavřeli plzeňskou dálnici směrem na Prahu nějaká hromadná nehoda na 8. kilometru. To znamená, že poslední volný úprk 10. kilometr Loděnice. Když tak poprosím o podrobné informace, číslo dobítu 210 32 33 34. Případně můžete využít samozřejmě býťáckou aplikaci anebo SMS bránu 720 00 1 225.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30 a na 8. kilometru plzeňské dálnice na Prahu se srazilo 8 aut, tak je tam teď zastaven provoz. Poslední volný úprk je u Loděnice na 10. kilometru D5. Na konci Varské dálnice před nájezdem na okruh směrem na D1 je čerstvý ťukanec dvou osobáků. Stále přetrvávají problémy na příjezdu do Brna od Vídně či Mikulova na D52. Brzdí se na 14. kilometru, protože už na Vídeňské ulici u Futura pořád se řeší bourečka, kdy tam zůstal volný jenom levý pruh. Jestli na Brno cílíte po D1 od Vyškova, tak se zaseknete u Rousínova na 216. kilometru. Případná souběžná 430 je taky plná a špatně se na brněnskou dálnici najíždí od Slavkova po 50. No a ještě jedno varování čerstvé z telefonu.
2: Martin, dobrý, to jede po D8 z Prahy na Ústí, tak na 33., což je odbočka před Budyní, tak bacha ve odstavném pruhu, tam nějaký nešťastník mění kolo do silnice, je oblečený černě a nemá vestu, není skoro vidět. Šťastnou cestu všem.
1: Díky za informaci a přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků od západu ubývat, teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů, vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Remco Evenepoel ovládl časovku na mistrovství světa v Montrealu. Matyáš Vacek skončil na 29. místě. Šéfové evropských zpravodajských služeb varují před možným ruským útokem na NATO už v příštích měsících. Šéf BIS Koudelka připustil i omezený ruský vpád na území některého člena aliance. Safari ve dvoře Králové nad Labem mělo o letních prázdninách návštěvnost zhruba stejnou jako loni.
2: Nenaplnily se tak obavy, že letošní vedra návštěvnost pošlou výrazně dolů. Tropické počasí sice červen ovlivnilo poklesem, ale branami zoo nakonec prošlo na 300 000 lidí. Letos jich více dorazilo autem. Luboš Dvořák, Trutnovsko.
1: Na jižní Moravě letos evidují méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Zatím jich tam zaznamenali o 6 méně. Čísla ale ještě nejsou konečná. A nakonec Volkswagen zvažuje prodej legendární motocyklové značky Ducati. Italský výrobce sice vydělává, ale nedosahuje požadované ziskovosti. Může mít hodnotu kolem 30 miliard korun. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

pátek vyšlo 7. solové album bubeníka kapely Queen Rogera Taylora. Jmenuje se Šílené násilí v krásném světě. A je na něm 9 novinek a jedna stařenka, cover Johna Lennona Jealous Guy. Dneska v Newcastlu začíná turné k téhleté novince pana Taylora. A dneska je to taky 72 let, co se narodil jiný bubeník příjmením Taylor, Phil Taylor, přezdívaný Filthy Animal, který zemřel jenom měsíc před svým někdejším parťákem Lemem v listopadu roku 2015. Ale tady je vzpomínka na ně na oba pospolu. Motorhead a Rocket. Hned v úvodu bude mít Mr. Phil Taylor parádní solíčko.

Tolik vzpomínka na Lemmyho a taky bubeníka Phila Taylora. Hráli jsme si z desky Motorhead Another Perfect Day. Ano, další parádní den začal před 7 hodinami a 49 minutami. Je to pondělí 21. září 2026. Dneska po 9. v rokové detektivce na beatu můžete vyhrát staré řecké báje a pověsti. Ano, klasiku od Eduarda Petišky. Nebo si potom večer od 7. poslechnout krásné nálezy Jaroslava Císaře, které dneska věnoval britskému progresivnímu rockovému mágovi Clive'ovi Nolandovi. Tenhle ten hudebník, především pianista, sehrál významnou roli ve vývoji progresivního rocku. Jako zázračné dítě už v 16 letech se stal v té době nejmladším anglickým hudebníkem, který získal diplom v oboru kompozice na London College of Music. Jinak má klasické vzdělání ve hře na housle, violu, violončelo a zároveň magisterský titul v oboru kompozice a orchestrace. No a aby měl ideální místo pro prezentaci svých děl, tak Clive Nolan si nechal na své zahradě, na místě zasypaného bazénu, postavit vikingskou medovinovou síň, tedy soukromý koncertní chrám pro zhruba 80 sedících diváků. No a pokud budete polehávat u beatu ještě po 23. hodině, tak 11 v 11 nás zavede na koleje, protože společným jmenovatelem skladeb 11, které nám Martin Vysušil pustí po 23. hodině, je vlak.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Když už nám tady dohráli ti Blue Effect, tak vás ještě nasměřuju na web radiobeat.cz, kde jsou nové podrobnosti a taky nové ukázky k chystanému filmu o kytaristovi Radimovi Hladíkovi a taky k turné k jeho nedožitým prosincovým osmdesátinám. Dobrou zprávu mám taky z dopravy. Ta nehoda, co byla na příjezdu do Brna od Vídně u Futura, tak ta už je na straně. Tak snad už se dá do pohybu i ta kolona, co je teď ze 13. kilometru D52. Stále je po hromadné nehodě zastaven provoz na plzeňské dálnici před Prahou. Ta skrumáž 8 aut je na 8. kilometru, tedy poslední volný sjezd 10. kilometr exit Loděnice. Ale tam už je to taky zarvané z nějakého 14. kilometru, tak předtím je úprk u Vráže. A psal Zdeněk, že pak od Vráže to máte vzít doleva na Chrustenice. Jinak ale teď zrovna koukám, že ta souběžná 605 z dálnicí mezi Vráží a Loděnicí už je taky úplně plná. No a pak jsou problémy na výjezdu z Mělníka po 9C na Prahu, na Pražské. Tam u čerpačky máme bouračku, jezdí se tam kyvadlově a fronty jsou obousměrně, tedy nejenom na výjezdu z Mělníka, ale i na příjezdu od části Kly. Tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků od západu ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo, na východě místy přehánky, které budou odpoledne od západu pozvolna ustávat. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový útočník Šik skóroval za Leverkusen ve čtvrtém ligovém zápase v řadě. Bayer vyhrál 2-0 nad Lipskem. Fotbalisté PSV Eindhoven s brankářem Kovářem prohráli v nizozemské lize na hřišti Twente 2-3. Hoffenheim s Soufalem a Hloškem v německé lize prohráli na hřišti Paderbornu 1-3. Tenistka Gabriela Knudsonová po třetí v kariéře hrála finále turnaje WTA 125, na titul ale stále čeká. V Portugalsku prohrála s Italkou Pigatovou. Banky letos zvyšují úročení spořících účtů, nejvýhodnější sazby už přesahují 4% ročně. Analytik Marek Pokorný ale říká.
2: Za těmito čísly se ale často skrývají podmínky. Pravidelné investování, minimální příjem na účtu nebo určitý počet plateb kartou. Skutečné zhodnocení, na které klient dosáhne, se tak může od reklamního čísla výrazně lišit.
1: Při nehodě rybářské lodi u norského ostrova Averoja zemřel Čech a další tři se pohřešují. Norská policie nepředpokládá, že by někdo z posádky přežil. Záchranáři loď objevili v sobotu bez posádky. A nakonec prodeje ojetých elektromobilů poprvé v historii překonaly hybridy. Za prvních 8 měsíců se prodalo přes 16 000 elektroaut, meziročně o 92% více, zatímco hybridů bylo přes 12 000. Nejprodávanější jsou Tesla Model 3, Škoda Enyaq a Volkswagen ID.4. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 21. září a jsou tu Bon Jovi.

0: Čekání fanoušků NHL je u konce. O víkendu se rozjeli přípravné zápasy na novou sezónu. První z Čechů, kdo dal gól, byl dneska v noci odchovanec chomutovského týmu Dominik Badinka. Uvidíme, jestli dostane šanci v prvním ostrém zápasu ročníku. Ten se hraje v úterý. Badinka patří do kádru obhájců Stanley Cupu, tedy Hurikánů z Karolíny. Zatím tedy hrál jenom nižší soutěž na farmě. Ale Karolína bude 110. sezonu kanadsko-americké hokejové ligy otevírat duelem proti předchozím dvojnásobným šampionům, tedy floridským Panterům, jak jsem říká, v úterý to teda začne. Už nám naštěstí skončila úplná uzávěra D5. Na 8. kilometru se kolem nehody směrem na Prahu jezdí už aspoň jedním pruhem.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Golfistka Tereza Melecká skončila sedmá na turnaji Lasella Open ve Španělsku. Zaznamenala tak třetí nejlepší výsledek v kariéře na Ladies European Tour. Házenkáři Plzně vyhráli ve třetím kole extraligy ve Frýdku místku 27-24. Mistrovský talent tým ztrácí na dosud 100% Karvinou a Nové Veselí jediný bod. Házenkářky Mostu a Poruby prohráli ve čtvrtém kole extraligy a soutěž tak už nemá neporažený tým. Čeští řidiči tramvají Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář vyhráli mistrovství Evropy v jízdě tramvají. Ve Varšavě porazili dalších 25 týmů z Evropy a Austrálie. Rozhodovala tam například přesnost zastavení a plynulost jízdy. V soutěži jednotlivců zvítězili řidiči z Kyjeva a Tampere. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Nikoli v Praze a už vůbec ne na Václaváku, ale v Trenčíně, Bučovicích, Pardubicích a v Liberci ještě tento rok uvidíme hrát Pražský výběr. Basáka a zpěváka Vildu Čoka si pak můžete užít ve speciálním projektu Tři tváře roku. Ten nám v pátek v pořadu Rockerova rána tady na Beatu představí Dodo Doležal a Jaroslav Albert Kronek. Vy můžete teď hned 8 minut před 8:30 povídat o dopravě na lince 210 32 33 34 anebo třeba případně zanechat vzkaz v beatácké aplikaci.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8:30. 8 aut se srazilo na plzeňské dálnici směrem na Prahu ve stoupání za Loděnicím. Tak je tam tedy už v tuto chvíli volný alespoň levý pruh, nicméně kolona je stále až ze 14. kilometru a pokud uhnete u Vráže a dostanete se na 605, tak uvidíte, že ta je komplet mezi Loděnicí a Vráží v zacpaném provozu, tedy je tam taky fronta. Takže nevím, kudy tudy bych vám poradila jet. No, další a nové problémy jsou taky v Brně. Takže když říkám další, tak tím myslím příjezd po D52, tedy dálnici od Vídně a Mikulova. Tady se zaseknete na 14. kilometru, protože u Futura se stále došetřuje bouračka. No ale nový problém máme, jak napsala Markéta, za tunelem Hlinky směrem na Svitavy. Překáží tam nehoda hned za tunelem, nehoda nákladního a osobního auta a počítejte s tím, že je plná Bítešská už z D1. Pokud po D1 na Brdo jedete od Vyškova, tak se zaseknete hned za Rousínovem na 215. kilometru. Samozřejmě kvůli tomu je taky problém od Slavkova po 50. se na D1 probojovat. Pojďme se podívat jinam, pojďme se podívat na výjezd z Mělníka na Prahu. Tam u cukrovaru, u té čerpačky je bouračka, jezdí se tam kyvadlově a tedy fronty jsou jak z Mělníka, tak už od části Větrušice na 9, tedy směrem na Mělník. Tak vám, Víťáci, i tak přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být větrno a v severovýchodní polovině i deštivo. Dnes postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků částečně ubývat, teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Ústí nad Labem vyhráli v 9. kole druhé ligy na hřišti Baníku Ostrava B 2-0 a bodově se dotáhli na vedoucí Karvinou. Žižkov Třinec 3-0, Vlašin Táborsko 4-1, Kladno Příbram 2-2. Vláda má opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámí je dnes. Nedostatek plynu prý nehrozí, zásobníky jsou naplněné ze 74%. Řidiči v Hradci Králové budou mít zítra MHD zdarma. Jako jízdenku jim při kontrole poslouží řidičský průkaz, podmínkou je nechat auto doma. Akce se koná u příležitosti Evropského dne bez aut. Praha plánuje kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení v roce 2029.
2: Přesný termín šampionátu zatím není znám. Jisté ale je, že by pořadatelství Prahu stálo desítky milionů korun. Připomeňme, že v pražské O2 aréně probíhalo v březnu mistrovství světa v krasobruslení. To si jak pořadatelé, tak i účastníci a i diváci pochvalovali. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, GLS nově doručuje balíky do svých boxů i v sobotu. Služba funguje ve více než 2000 schránkách po celé republice a firma chce jejich počet do jara zvýšit na 3000. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 32. Nevydáno. Rok 2005. Čte Fenek.
2: Složili jsme a hráli na koncertech daleko víc písniček, než vyšlo na našich deskách. Výroba hudby totiž probíhá často stylem pokus omyl, takže se člověk dlouho moří s nějakým nápadem a ve chvíli, kdy ho dodělá, tak prostě zjistí, že to není zas takovej hit. A píseň jde do koše. To může zjistit už ve zkušebně, nebo když je párkrát neúspěšně odehraje na koncertech, po případě až ve studiu, kde ji natočí a pak ji z nějakých důvodů nedá na desku. Asi každá kapela má nějaký odpad a když hraje díl, tak z toho odpadu může být skládka. My hráli 9 let, měli za sebou 4 desky a napadlo nás, než vydáme tu pátou, se trošku pohrabat v té skládce a udělat z toho bonusový album. A tak vznikla 6písňová kompilace s názvem Nevydáno, taková rarita pro lidi, co nás poslouchali fakt hodně. Pojďme si ukázat pár vzorků, třeba písničku s veselou melodií, ale temným textem, která se jmenuje Dcera a je to vlastně zpověď otcovrahu.

tahle písnička vznikla v době, když jsme ještě neměli dcery. Teď máme v kapele 3, takže by taková věc už možná nevznikla. Pak tady máme rybářskou záležitost, která se jmenuje Jedna věta krátká.

A potom máme na téhle kompilaci i náš jediný cover, který jsme kdy udělali. Přetextovali jsme do češtiny písničku I Saw Your Mommy od Suicidal Tendencies, teda kapely, která je pro většinu z nás top.

Tuhle předělávku jsme asi jako jedinou písničku z téhle raritní desky hráli dlouho na koncertech. Na ty ostatní nikdy nezbylo místo, protože v celku logicky dostávali přednost věci z řadových CDček. Je to možná trochu nefér, protože dali stejně práce jako ty, co se do koncertních playlistů dostali, ale to je prostě život.

Sojčí pírko, bídnej vrak, tak jsme si od plic ponadávali jako bohouš z bratrstva kočičí pracky. A to jste věděli, že orel má asi 7000 pér a ta všechny dohromady váží více než celá kostra ptáka? Tak my teď ale dostáváme se k rokovým orlům, tedy ke kapele Eagles. Jejich někdejší kytarista i občasný zpěvák Don Felder má totiž dneska 79. narozeniny. První hudební krůčky dělal třeba spolu se Stephenem Stillsem a pak na kytaru učil hrát takového Toma Pettyho. Je spoluautorem megahitu Hotel California a aby byl schopen ho na koncertech odehrát celý, tedy jak akustický úvod, tak souboj těch dvou elektrických kytar s Joem Walshem, tak proslul používáním dvoukrkého Gibsona. My si teď od Eagles dáme jinou, ale taky parádní skladbu a taky je v ní souboj dvou kytar.

Eagles na beatu, orlům se budeme věnovat i dál, protože v knize Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky hraje orel velmi zásadní a ne úplně tedy kladnou roli, ale o tom si můžete počíst, pokud tedy tuto knihu vyhrajete po deváté v rokové detektivce na beatu. Už za 12 minut bude 9.

0: píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.
2: It all makes perfect sense.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9, už na 15. kilometru před Vráží začíná kolona na plzeňské dálnici na Prahu, kde je na 8. kilometru za Loděnicí po hromadné nehodě volný jenom jeden pruh. Nové trable jsou na Benešovské trojce před nájezdem na brněnskou dálnici v Mirošovicích. Tam vypadl nějaký náklad z auta, něco jako Pražce, a válí se to tam v obou směrech. Tak pozor při sjíždění z D1 na 21. kilometru a na Prahu je na trojce kolona od EMV před Senohraby. V Praze je pak nehoda na Dobříšské, Strakonická je plná od okruhu a taky Barandovský most a jižní spojka od Krče. Na Průmyslové se v nadjezdu jižní spojky směrem od Hostivaře srazilo nákladní a osobní auto. A na velkém okruhu stojí na 15. kilometru ve směru od letiště na D1 u středových svodidel nabouraný osobák a dodávka. V Brně je už lepší situace na příjezdu od Vídně, tady už je kolona od Rajhradu, ale pořád se řeší bouračka na výjezdu z tunelu Hlinky směrem na Žabovřeskou. A Bítežská je plná z D1, Pisárecká je taky zarvaná, ale Vejvoďák, ten už je připraven na rokovou detektivku. Hezké pondělí vám přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků od západu ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo, na východě místy přehánky, které budou odpoledne od západu pozvolna ustávat. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto2, nestačil jen na suverénního Španěla Guevaru. Hokejisté Pardubic porazili ve třetím kole extraligy Karlovy Vary 5-2. První výhru v sezóně oslavila Kometa po vítězství 3-1 nad Hradcem. Kladno vyhrálo v Liberci 3-1, České Budějovice otočili zápas Olomoucí na 3-2 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích také 3-2. Na začátku týdne nás čeká ochlazení, déšť a v noci místy přízemní mrazíky. Teploty přes den budou většinou mezi 12 a 20 stupni. O víkendu mi mohlo přijít babí léto s teplotami nad 20, postupně až kolem 25 stupňů. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a obyvatele i bohatý spolkový život. Do soutěže se letos přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. A nakonec novou sochou na nároží Liberecké radnice je támar od sochaře Čestmíra Sušky a připomíná palmový kmen. 5,5 metru vysoké dílo bude slavnostně odhaleno dnes večer.
2: Je to jednoduchý tvar, je to vlastně ocelová roura, která by sloužila svému účelu a já jsem se jí zmocnil a přemýšlel jsem, co z ní udělám a rozhodl jsem se, že udělám něco, co bude připomínat biblickou postavu Tamar z příběhu Genesis 38. Tamar hebrejsky znamená palma, takže roura připomíná vlastně palmový kmen.
1: To byly další zprávy.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beat.
1: A že to zase Ausgerechnecht vyšlo na ty AC/DC zrovna, když Kachna odchází ze studia, startuje detektivka první v tomto týdnu, já jsem Vývodák, přeju vám hezký den. Ve hře je knížka Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Kdo máte tuhle knížku v merku, tak víte dobře, o co jde, jinak vy co ne, a nevěřím tomu teda, že by se někteří tací našli, tak poznáme moc olympských bohů jako Dia, Atény, Afrodity, Apolona, Dionýsa či Poseidona a samozřejmě hrdinové, jako byl Perseus, Achilles, Oidipa, Odysea. Prostě kniha plná řeckých bájí a pověstí. Ale abyste tuhle knížku mohli mít, máte dva způsoby, buď to si půjdete do krámu a koupíte si ji, a nebo podle nápověd a indicí přijdete na to, koho dneska v detektivce hledáme, jakou kapelu nebo jakého interpreta. My si asi můžeme říct, že dneska je to skupina, kapela, nikoli jeden muzikant, ale rovnou tedy konzorcium hudebníků. První indicie a první nápověda je z notoricky známého českého filmu. Je to notoricky známá scéna, kterou si okamžitě vybavíte, akorát je zapotřebí zjistit, proč jsem použil právě tato slova pana Donutila, proto abych vás navedl na tu kapelu, kterou dneska hledáme.
2: Prosím vás, řekněte mě jednu věc. Hlavně vy, svazáci, jak je možný, že líp pracujou soudruži vojní duchovní a kulaci? Fakrát si přečtu vynikající román, jak se kalila očela, hned vidím, jestli mi to pomůže překonávat překážky. A znám od soudruhů, kteří byli v bitvě podrobnosti, jestli myslíte bunkry. Byli opevněny mančardy. Si myslíte smištěny tam kulky, to byl šmelc. A oni šli do toho prsama. Očelový chlapi. A mě jeden soudruh na vlastní oči vykládal, kam to dostal. Že byl 7x zraněn, z toho 3x do kyčle a 3x do holeně. Ty pozor. Kontrolní otázka. Jestli pak si myslíte, soudruzi, že to přežije.
1: Toliko první nápověda, první indicie 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: Ještě tedy nevíme, co říkáte vy, ale to se dozvíme. 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: Ahoj, tady Pepa.
2: Pepíku, hezký ráno, do Nekvasov. Řekni nám, ahoj. Kdo to není?
3: Já si myslím, že jsou to kvíni.
2: Kvíni to zrovna taky nejsou. No, Pepíku, děkujeme. Zatím, měj se. Děbuch, čau. Pepa se svým typem, ale sami jste slyšeli, nevadí mu to, neuspěl. Další je kdo? Rádio Beat, prosím.
4: Tak Jirka Petr z Lanzerfu, tak mám tip na tu hranku, na tu desetitku.
2: Já si zrovna říkám, že kvůli tomu telefonuješ, no, že bys jako měl mít tip, no, kvůli tomu, že voláš.
4: No, tak já myslím, že to je Iron Maiden.
2: Proč? Proč?
4: To nějak ten Iron tam dvakrát zaznělo, tak jsem si tak myslel, no.
2: Jo, řeku, že šli do toho prsama, jo?
4: Ocelovýma, ano.
2: Ocelový chlapy. Nejsou to Iron Maiden, děkuji ti zatím, čau.
4: Tak ještě díky,
2: jsme no. To jako nějak nerozmazávali. Další je kdo? Radio Beat, prosím.
5: Martin Třebíč, ahoj.
2: Do Třebíče, hezké ráno, Martine. Zkus nám to říct, jak jsi to ty pochopil teda.
5: Já jsem pochopil, tam byli ocelový muži, tak ty mají ocelový srdce, tak citron.
2: Ještě ocelový ptáky, samozřejmě. No. Citron by k tomu eventuálně, jako když to takhle vyprávíš, asi mohl jít, ale není. Dneska nehledáme českou kapelu, hledáme zahraniční skupinu a tím pádem citroni z toho vypadávají teda, jo?
5: Dobře.
2: Děkuju a
5: ahoj.
2: Zatím tě bůh. Zkusíme ještě někoho? Nebo bychom dávali druhou nápovědu? Rádio Beat, prosím.
6: Dobrý den.
2: Nazar.
6: Tady Míra.
2: Já jsem si říkal, no, že budeš asi Míra. No, tak Mirku, pověz nám to.
6: A potřeba, já bych řekl, že je to Iron Maiden.
2: Ne, jsi asi třetí, nebo nějak takhle.
6: Ježiši,
2: hele,
6: Maria.
2: Já se ti jenom zeptám, poručík Troník, na co on se ptal na konci v té kontrolní otázce?
6: Ježiši, Mariano, to víš.
2: Jo, on byl zraněný, že jo, doholeně do kyčle, no. To víme. A on se ptal, jestli bavíte, jestli to...
6: No, to nevím, no,
2: on se jich ptal, jestli to přežil, ne? Jo,
6: jo.
2: Že mu to politicky myslelo. Tak takhle, zatím čau, ahoj.
6: Ahoj.
2: Možná, že až přijde ta druhá indicie, ke které to spěje, tak ty odpovědi se vám jako sjednotí. Radio Beat, ještě někdo, haló?
7: Ahoj, tady je Pavel.
2: Nazdár, Pavle, tak zkus to, hele, držím ti palce, pojď.
7: Zkusíme Black Sabbath.
2: Black Sabbath, z jakýho důvodu?
7: Jak se kalila ocel, tak oni jsou z Birminghamu.
2: To je pravda.
7: Tam jsou železárny.
2: Tak to jsou železárny, jsou kde prostě v každém druhém městě. A jenom Birmingham. No to víš, jo. Se podívej do mapy, ty jsi nechodil, jak to v tom Lucky Lou. Ty jsi se neučil vědu?
7: Tak. Jako v Třinci třeba v Ostravě, to přesně. Jsou?
2: Ano, to a železárny byly i tady u Plzně, železárna Bílá Cerkev v Hrádek u Rokycan, to jenom tak, co mě napadá.
7: No a tam nejsou žádné kapely, prosím tě.
2: Ne, to by si koukal, ale, Hrádku je kapel, no, to by si
7: ale
2: byl.
7: Ale co vy tam máte za kapely na Plzeňsku, tam máte prdlaj.
2: Přesně, tak poslouchej, já ti dám druhou nápovědu, svalně, jestli se ti sjednotí odpovědi. Měj se, čau, ahoj.
7: Jo, čau.
8: Mistře, budeme dělat 30 štanglí salámu z divočáka.
9: Překoupili jsme 4 kila hovězího na prát.
8: Buďte ty lásky, dohlídněte na to, až se to bude dělat. A dohlídněte potom na úzení.
9: Prosíme vás.
8: Mistře.
2: 210 32 33 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Tak šupač se hneme z místa 210, 32, 33, 34. Kapelu hledáme a dvě nápovědy jsme slyšeli. Rádio, prosím.
4: No, ahoj, tady je Pavel.
3: Nazdar, Pavle, ty nemáš veselou náladu, nebo se mi to zdá?
4: A protože teď jsem poslouchal tu druhou nápovědu a ta mi tam do toho nějak úplně nesedí.
3: Jako, že ti tam, hodila výdle ta druhá nápověda, jo?
4: Přesně tak, ale zkusím Asia, tak jak jsem to myslel na poprvé.
3: Asia, proč tě napadla Asia zrovna?
4: No tak ty mají ten hit Soul Survival a to mi sedělo právě s tou nápovědou od pana Vyvdila.
3: Jo, že on to přežil teda, jo?
4: Tak nějak,
3: odpověď na tu otázku, jestli pa myslíte, jestli to přežil, a pak byla odpověď na to, jestli dohlídne na území. Jo. Teda otázka, teďko v té druhé nápovědi.
4: Jo.
3: Zatím přemýšlej, jo, zatím přemýšlej. Tak čau, ahoj.
4: Dík, ahoj.
3: Takhle, dá se to zmáknout i bez přemýšlení, jo, ta detektivka. Radio Beat, kdo teď?
5: Ahoj, tady Michal, chtěl jsem typovat do detektivky.
3: Ano.
5: A napadl mě Survivor.
3: Teď zrovna jsme jakoby na podobné téma o tom hovořili. Já bych, kdyby jsme, teďko byly dvě nápovědi a v každé nápovědě byla otázka, jo? Kdybych tu otázku, jak z té první nápovědy, jestli to přežil, anebo otázku ze druhé nápovědy, jestli dohlídne na uzení, vyměnil za otázku třeba 1+1 = 2. Je to pravda? Tak čau, ahoj.
5: Díky.
3: Zamotaný dneska. Motex krásnej, přitom celkem jako jednoduše to vypadá.
5: Ahoj,
3: nazdar, Láďo, tak posloucháme tě všichni. Pozor, to, co řekneš, tak jako no. Už nevezmeš zpátky teďko.
5: No, já jsem pro. Měla by to být americká skupina Survivor?
3: Ne, ty to právě ne. Jako není, no, zrovna.
5: No, no ale... tak já to bral podle toho přežití, no.
3: A co ta druhá nápověda, tam byla
5: to
3: taky
5: to
3: otázka.
5: To si neposlouchal,
3: no. Dobře, dobře, rozumím, zatím, čau, ahoj.
5: Ahoj, čau, čau.
3: Tak jsme, zatím jsme přesurvivorovaní, kdo je teď na telefonu, rádio, prosím.
6: Martin, ahoj Petře.
3: Martine, tak zkus to teda, no, když myslíš.
6: Ale podle první nápovědy zkusil bych Pearl Jam.
3: Ty blaho, tak to si ještě nikdo netrouf dneska, to byl samý Survival a tuhle to. Queenie, že jo, a proč Pearl Jam?
6: A to měli desku Alive, jo.
3: Jakože přežití taky, jo.
6: Mm.
3: No, kolik je 2+, takhle, jiná otázka. 2+2 = 4, je to pravda?
6: No, říká se to, ale pochyboval bych občas.
3: Tak jinak, jedním slovem odpověz. 5+5 = 10, je to pravda?
6: No, mám na povědě.
3: Tak čau, ahoj.
6: Ahoj, ahoj.
3: No, říkám, jsou dvě otázky, jedna je v první nápovědě, druhá je ve druhé a na každou existuje úplně ta samá odpověď. Rádio Beat, prosím.
7: Nazdar, vývoďáku, tady Johnny Krásensko.
3: Johnny, uhodni to, pojď, ukaž to všem, jak jsi na to přišel. Pojď, hele.
7: Já jsem přišel na to, že je to kapela Samson.
3: Samson?
7: To, ano.
3: Ty bláho, tak proč teda Samson?
7: No, v postřížinách to odstala stříhat a Samson přežil, když mu ty vlasy odstříhali.
3: Kde jsi vzal postřížiny?
7: No to bylo v té druhé nápovědě, ne? Já to byl Slavnostní sněženek.
3: No, sám jsi si odpověděl, poslouchej. Pozná se to jednoduše. Slavnosti sněženek Hrušínskýho vezou na kolečku ožralýho. Říká ten motorovej volej, vyjetej volej, neměl jsem pít. Co se týče postřižin, Vašáriová a Hanzlík lezou na komín. Jo? Tak příště už to takhle jako dej dohromady.
7: Zkusím,
3: díky, měj se krásně. Tak čau, ahoj.
7: Ahoj.
3: Poslouchejte mě, dáme třetí nápovědu, třetí indici, v té uslyšíte odpověď na ty otázky, jak z Černých baronů, tak ze Slavnosti sněženek. Tu odpověď nám dá pan Václav Neckář a pak už stačí se jenom dotelefonovat. Poslouchejte.

0: Radio Beat.
1: 210, 32, 33, 34, tři nápovědy už jsme slyšeli. Rádio, prosím.
2: No tady Pavel, ahoj.
1: Tak Pavle, bylo to jednoduchý nebo těžší dneska?
2: No, teď v posledních otázkách už to bylo velice jednoduchý.
1: Ano, takže?
2: Je to kapela Yes.
1: Je to kapela Yes. Na všechny otázky, které padly v nápovědách, existuje pouze odpověď ano, dohlídnete nám na uzení, ano, dohlídnul, jenomže já vám to říkal, já všechno sežeru. Jo? Potom to dopadlo tak, že jo. No a co se týče toho, jestli to přežil, jak se ptal poručík Troník, který pan Miroslav Donutil. Ano, přežil, přesně tak. Takže je to skupina Yes, máš tady řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Úplně se mi zmocňuje rok, já nevím, 82, 3, 4, 5, nebo kdy, možná ještě dřív, kdy jsme to jako kluci četli a hltali, že jo. Věřím tomu, že tahle knížka ti udělá radost.
2: No a herná nostalgie.
1: Výborně, přesně takhle jsem to myslel, no. No a po krátkých zprávách budeme hrát kapelu Yes až do 10. hodiny na Beatu. Děkuju, gratuluju.
2: Díky, ahoj.
0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Počítejte s tím, že se zaseknete na dálnici D5 od Plzně na Prahu, na 15. kilometru se brzdí, na 7. kilometru je bouračka, hromadná bouračka, 7 aut, dodávka, minibus, průjezdné je to pouze levým jízdním pruhem a zdržení minimálně 20 minut pro osobní auta. Pozor, v České Lípě v Litoměřické, tam se srazila 3 osobní auta, v Plzni na Karlovarské u Šelky směrem nahoru na Lochotín vyšetřuje policie bouračku nákladňáku a osoba. Na Praze 5 v Dobřížské stojí pravý pruh, je to ve směru na Barandovský most kvůli bouračce dvou osobních aut a na Zlínsku na Pajedla Kvítkovická ulice je blokovaná bouračkou autobusu a dodávky.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků od západu ubývat, teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů, vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Remco Evenepoel ovládl časovku na mistrovství světa v Montrealu. Matyáš Vacek skončil na 29. místě. Šéfové evropských zpravodajských služeb varují před možným ruským útokem na NATO už v příštích měsících. Šéf BIS Koudelka připustil i omezený ruský vpád na území některého člena aliance. Safari ve dvoře Králové nad Labem mělo o letních prázdninách návštěvnost zhruba stejnou jako loni.
2: Nenaplnily se tak obavy, že letošní vedra návštěvnost pošlou výrazně dolů. Tropické počasí sice červen ovlivnilo poklesem, ale branami zoo nakonec prošlo na 300 000 lidí. Letos jich více dorazilo autem. Luboš Dvořák, Trutnovsko.
1: Na jižní Moravě letos evidují méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Zatím jich tam zaznamenali o 6 méně. Čísla ale ještě nejsou konečná. A nakonec Volkswagen zvažuje prodej legendární motocyklové značky Ducati. Italský výrobce sice vydělává, ale nedosahuje požadované ziskovosti. Může mít hodnotu kolem 30 miliard korun. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: Detektivce na beatu hledali skupinu Yes a až do 10. hodiny, což už tedy mnoho času nezbývá, budeme hrát jejich muziku. Já jsem schválně vybral dvě slavné filmové otázky, na které na obě dvě existuje odpověď, velmi známá odpověď, a to je odpověď ano, tedy Yes. Miroslav Donutil jako poručík Troník v Černých baronech se ptá, jestli si myslíte, že to přežil ten dotyčný, který byl zraněn, že jo, 7x do kyčle a do holeně. Druhá slavná otázka, na kterou odpověď zní pouze ano, je dohlídnete nám na uzení mistře ve slavnosti Sněžené, kdy odpověď je taktéž ano, i když kdyby býval odpověděl ne, tak by jim ty salámy nikdo nesežral. Třetí indicie byla od Vaška Neckáře, tedy je ráno ano, kdy ta odpověď ano, tedy yes, se potom opakovala. Až do 10. hodiny budeme hrát tedy kapelu Yes na beatu. A propo, ještě jedna věc, jak se pan Donutil, tedy poručík Troník Černých baronek, ptal, jestli to přežil. Odpověď je sice ano, ale proč?
1: Že mu to politicky myslelo. Šmejdi.
0: Přesně tak.

0: Skupina Yes, tu jsme dneska hledali v detektivce na beatu. Left Me Up se jmenuje tahle píseň. Stihli jsme jenom tři a to mi přijde na tuhle obrovskou kapelu hrozně málo, takže to uděláme takovou detektivku s přesahem a po zprávách v 10 hodin s Petrem Šimáčkem si dáme ještě jednu, já ji tady mám připravenou, Open Your Eyes. To je vypalovačka od kapely Yes jako dělaná, tak by mi bylo líto, kdyby jsme o ní přišli. Takže po 10. hodině ještě malinko pokračujeme v detektivce se skupinou Yes.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí na dálnici D5 od Plzni na Prahu, na 15. kilometru se brzdí, na 7. kilometru je bouračka, srazila se tam několik aut, dodávka, minibus. Je to průjezdné levým jízdním pruhem, ale už se to trošku umoudřilo, 10, možná 15 minut a projedete. Na pražském okruhu mezi D1 a D5 jsou nesouvislé kolony, dohromady zdržení mezi těmito dvěma dálnicemi, pojedete-li po pražském okruhu je kolem 20 minut. V Olomouci v Horním Lánu, tedy v ulici Horní Lán, se srazila dvě osobní auta, nakladně v Arménské se řeší bouračka dvou osobáků a v České Lípě v Litoměřické je k řešení dopravní nehoda tří osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Páni, to je hrana, dokonalost sama.
5: Jo, jo, to je Festool, s tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád a dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
4: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
6: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků od západu ubývat, teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů, vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalisté Slávie porazili v 9. kole první ligy Plzeň 2-1 a zůstali jediným neporaženým týmem. Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský řekl:
8: chyběla nám taková jako energie, jakoby větší jako vášeň do té hry, která nás pak dostala v tom asi tím inkasovaným gólem a nás tomu dotlačila ta mentalita toho týmu, ta nezdolnost a ta touha neprohrát a vyrovnat se s těma negativníma momentama. Byla fantastická kulisa prostě na těch tribunách, takže dneska jsme se dostali k tomu vítězství hlavně tou mentální stránkou než tou fotbalovou.
7: Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Teplice zvítězili v Hradci Králové 2-0, Zlín získal po 8 porážkách první bod za remízu 1-1 v Jablonci. V sobotu se odehrála tato utkání: Artis Liberec 0-0, Bohemians Pardubice 2-1, Mladá Boleslav Zbrojovka 2-0 a Slovácko Baník 2-2. Policisté zadrželi muže, který vyhrožoval zabitím prvňáku a výbuchem pražského staroměstského Orloje. 39letý chlapík posílal od srpna výhružné e-maily policii, lékařům nebo studentům a skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 3 roky vězení. V předběžných výsledcích voleb do ruské státní dumy vede vládnoucí Jednotné Rusko s téměř 58% hlasů. Zatím se sečetlo 58% okrsků. Volby provázejí zprávy o porušování pravidel. A nakonec přes mobil se šíří podvodné SMS, které se vydávají za upozornění VZP na údajný dluh. Odkaz vede na falešný web, kde se podvodníci snaží získat vaše bankovní údaje. VZP podobné textovky neposílá a případný dluh si můžete ověřit přímo v aplikaci Moje VZP.
0: Radio B. Klasy.

si tady dneska dopoledne a ráno děláme hezky v puse se skupinou Iron Maiden, teď aktuálně Run to the Hills z programu Rádia Beat. Pokud k vám informace o festivalu Blues Alive a o bluesových dvanáctkách v tomto týdnu nedorazila, tak jenom to doplním a pro někoho třeba i vysvětlím. Festival Blues Alive se letos koná v Šumperku mezi 12. a 14. listopadem. Opět, že jo, 30 let vlastně tradice, festival, kde bluesové legendy se tak říkajíc udělají hnízdo na ty dny 12, 13, 14 listopad. Do Šumperka se sjedou z celého světa ti největší bluesmeni. Máme vstupenky a vlastně každý den v tomto týdnu, když zazní bluesová dvanáctka, což je vždy první skladba po 12. hodině, tak ten, kdo se z vás, z býťáků, během bluesové dvanáctky dovolá sem do studia jako první, tak od nás dostane vstupenky. Každý den to bude jiná vstupenka, dneska to bude jednodenní vstupenka, tedy ne jedna, ale dvě, abyste mohli vyrazit třeba s kamarádkou, že jo, na bluesový festival, takže dvě jednodenní vstupenky na čtvrtek 12. listopadu. Těmi dvěmi jednodenními stupenkami myslím cenu zhruba za 4200 korun a každý den někdo z vás vlastně tyhle stupenky vyhraje s tím, že ve čtvrtek a také v pátek, když bude bluesová dvanáctka, tak tam budeme hrát vlastně o celofestivalovou permanentku, která už stojí skutečně jako docela velký randál. Máte-li chuť vyrazit do Šumperka na Blues Alive Festival, poslouchejte už dneska bluesovou dvanáctku, jakmile zazní, dovolejte se a v ten moment jsou vstupenky na Blues Alive do Šumperka vaše. Držím vám palce. Teď je tady muzika, která jako není blues, ale dalo by se to klidně oblíznout, protože Jiří Schillinger se skladbou Jsem prý blázen jen se do toho klidně, ale klidně s úspěchem dá zařadit. Slovensky, že vraj som iba blázon.

Lidi na beatu za okamžik breakthrough od Queen, taky Luboš Pospíšil nebo Kiss. V menšinových sportech máme velmi zvláštní menšinový sport, a to jízda tramvají. Konalo se mistrovství Evropy v jízdě tramvají a našim se na něm dařilo skvěle. Podrobnosti má pro nás za chviličku Petr Šimáček. Mistrovství Evropy v jízdě tramvají, já teda se přiznám, že jsem o tom ještě nikdy neslyšel. Doufám tedy, že má slova nezaniknou v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Tomu říkám koloběh života. Toho se měl dožít Darwin.

0: většinové sporty na rádiu Beat.
1: Automobilový jezdec Dominik Stříteský vyhrál Rally Pačijov a podruhé v kariéře získal titul mistra Česka. O prvenství rozhodl triumf v závěrečném závodě domácího šampionátu. Cyklistka Bertaová vyhrála závod cross country horských kol světového poháru v Soldier Hollow. Adela Holubová dojela na 29. místě. Běžkyně Tereza Hrochová vyhrála půlmaraton v Ústí nad Labem časem 1:10:52. Stejný čas zaběhla v květnu v Českých Budějovicích. Start v Ústí upřednostnila před mistrovstvím světa v Kodani. Kristýna Sasínek-Meky tam obsadila v běhu na jednu míli 24. místo. Golfistka Tereza Melecká skončila 7. na turnaji Lasela Open ve Španělsku. Zaznamenala tak 3. nejlepší výsledek v kariéře na Ladies European Tour. Házenkáři Plzně vyhráli ve 3. kole extraligy ve Frýdku místku 27-24. Mistrovský talent tým ztrácí na dosud 100% Karvinou a Nové Veselí jediný bod. Házenkářky Mostu a Poruby prohráli ve 4. kole extraligy a soutěž tak už nemá neporažený tým. Čeští řidiči tramvají Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář vyhráli mistrovství Evropy v jízdě tramvají. Ve Varšavě porazili dalších 25 týmů z Evropy a Austrálie. Rozhodovala tam například přesnost zastavení a plynulost jízdy. V soutěži jednotlivců zvítězili řidiči z Kyjeva a Tampere. To byly menšinové sporty.
0: Rádio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak tedy dál cestu znám, Luboš Pospíšil na Vítu, 11:45 dopoledne, dobrá zpráva z dálnice D5, tam ráno a taky dopoledne byla bouračka, byla to bouračka na příjezdu od Prahy, teda od Plzně na Prahu, bylo tam 7 osobních aut, dodávka, minibus, v levém jízdním pruhu se stálo 20-minutové kolony, dálnice už je průjezdná, vy co jedete po dálnici D5 od Plzně směrem na Prahu, tak počítejte s tím, že teď už byste tímto úsekem, tedy před Prahou, kolem Rudné a dál směrem Pražskému okruhu měli projet normálně, anebo alespoň s tou kolonou a s tím provozem, který je tam každodenní. Tak to si myslím, že je dobrá zpráva, že nás D5 už netrápí. Co se týče muziky, do 11. hodiny bychom měli stihnout Black Sabbath a taky Garyho Moora.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Opakuji dobrou zprávu z D5. Na konci před Prahou, kde byla bouračka, asi 7 aut dodávky a minibusu, už je dálnice průjezdná. Jedete-li od Plzně na Prahu, počítejte tedy jenom s běžným silným provozem před Prahou. Na dálnici D1 od Vyškova na Brno od 211. kilometru se jede ve Štrůdlu. To zdržení je kolem čtvrt hodiny. Pozor také, jedete-li z Tábora na Milevsko po 19. v Dražicích se srazila dvě osobní auta. Z Mladé Boleslavy směrem na Nymburk po 38. v obci Smilovice je bouračka dvou nákladňáků a ještě Nový Jičín, Palackého ulice, je tam havárka dvou osobních vozů.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Yeah.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude srážek i mraků od západu ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy 18 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo. Na východě místy přehánky, které budou odpoledne od západu pozvolna ustávat. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový útočník Šik skoroval za Leverkusen ve čtvrtém ligovém zápase v řadě. Bayer vyhrál 2-0 nad Lipskem. Fotbalisté PSV Eindhoven s brankářem Kovářem prohráli v nizozemské lize na hřišti Twente 2-3. Hoffenheim s Coufalem a Hloškem v německé lize prohrál na hřišti Paderbornu 1-3. Tenistka Gabriela Knudsonová po třetí v kariéře hrála finále turnaje WTA 125. Na titul ale stále čeká. V Portugalsku prohrála s Italkou Pigatovou. Tisíce zákazníků O2 mají od rána problémy s mobilním i pevným internetem. Výpadky se nejčastěji týkají Prahy a Brna, problémy ale hlásí lidé z celé republiky. Síť poškodily výkopové práce a na opravě se pracuje. Banky letos zvyšují úročení spořících účtů, nejvýhodnější sazby už přesahují 4% ročně. Analytik Marek Pokorný říká.
2: Za těmito čísly se ale často skrývají podmínky. Pravidelné investování, minimální příjem na účtu nebo určitý počet plateb kartou. Skutečné zhodnocení, na které klient dosáhne, se tak může od reklamního čísla výrazně lišit.
1: Praha instalovala na náplavce u Vltavy 25 nových dubových laviček za téměř 5 milionů korun. Odborníci ale mají za to, že současné praskliny se budou dále zvětšovat a bez ošetření z nich mohou vznikat třísky. Městská společnost uvádí životnost laviček až 25 let a pětiletou záruku. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí a přicházejí Jethro Tull.

Skupina Cream na Rádiu B, to se docela rýmuje, i když není to úplně absolutní rým, že jo, 4 hodiny a hodiny jako takové. Nicméně, co se týče hodin, tak za 11 minut bude 11:30 dopoledne. Mám tu nádherně oranžovou knížku, která už na první poslech a pohled vypadá, že bude stát za to. Napsal ji Štěpán Tůma, jmenuje se Hluk noci a podtitulem této knížky je Co se stane, když se člověku vymkne představivost z rukou. Představivost a ruka, to je samozřejmě téma na kolikrát 2-3 večery, někdy i na celý týden. Kdo máte chuť si přečíst knížku Štěpána Tůmy, která se jmenuje Hluk noci, tak poslouchejte zítra detektivku. Třeba se na vás usměje Kejda, budete mít štěstí, že podle nápověd a indicí dokážete rozluštit, kterou kapelu hledáme, dovoláte se sem a v ten moment je tahle knížka vaše. Já vám budu držet palce, jenom to nepropásněte, protože začátek je striktně přísně hned po 9. hodině, tedy okamžitě po kachně se vrhneme do zítřejší úterní detektivky. Dobře.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Skladba, která se jmenuje The Ocean, jako Danny Ocean, tedy George Clooney v honem Dannyho parťáci, jednička, samozřejmě i dvojka. Led Zeppelin na beatu, je 11:30 dopoledne, za chviličku, aby někdo neposlouchal Zajíce v pytli, tak ETC s Vladimírem Mišíkem, taky Harry Nilsson, anebo Suzy Quatro.

Je to tedy boj s civilizací, umlkli stroje, Vladimír Mišík a ETC na beatu, bude 11:45, za 3 minuty, tedy ještě dost času na to se před 11:45 pořádně rozváchnit. Mám tady vstupenky na festival Blues Alive, jsou to jak permanentní, tak i jednodenní vstupenky. Festival Blues Alive proběhne v Šumperku mezi 12. a 14. listopadem. V předstihu můžete vyhrát vstupenky. Ten princip je velmi jednoduchý, celý tento týden vždy do bluesové dvanáctky můžete zasáhnout svým telefonátem. Jakmile zaslechnete bluesovou dvanáctku, která přichází do našeho éteru bratru vždycky po zpravodajském přehledu dne ve 12 hodin. 20 minut vás dělí od toho okamžiku. Tak kdo se z vás během té bluesové dvanáctky jako první dotelefonuje, tak vyhraje pro dnešek 2 jednodenní vstupenky na Blues Alive Festival na čtvrtek 12. listopadu a propo, v ten den tam hraje třeba Jimmy Carpenter Band nebo Canyon Lights nebo Ivan Hlas v triu. Ten program je volně samozřejmě dostupný na internetových stránkách samotného festivalu Blues Alive. Dneska, jakmile zazní bluesová dvanáctka, čekám na telefon a budu vám držet palce. Ty vstupenky bratru za 4 200 korun mohou být vaše.

0: to celkem jednoduchá melodie, ale divili byste se, kolik lidí dokáže zaspívat pod tónem i nad tónem. Tohle byl Iggy Pop a Passenger. 3 minuty zbývají do 12. Připravený je Pepa na zpravodajský přehled dne a vy potom buďte velmi pečliví a bystří, jakmile zaslechnete bluesovou 12, můžete vyhrát vstupenky na Blues Alive na festival do Šumperka.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Dávajte si pozor, jedete-li z Mostu směrem na Litvínov po 27. V Záluží je bouračka osobního a nákladního auta. V Ústí nad Labem v Krčínově ulici trefilo osobní auto dopravní značku. V Ostravě v Ješkově ulici je jeden pruh neprůjezdný skrze havárku 2 osobáků. Pozor, v České Lípě v Bardějovské ulici i tady řeší havárku 2 osobních aut. Na Trutnovsku v Úpici na Palackého si jezdí kivadlově osobní auto. Srazilo motorkáře na místě hasiči, záchranka i policisté. Pozor na Českokrumlovsku ve Větrní, kde je největší vodácký volej na světě. V Papírenské ulici řeší bouračku 2 osobáků a ještě Roudnice nad Labem na Litoměřicku. V Jungmance se řeší bouračka autobusu a osobního vozu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Místy se vyskytnou přehánky. Na severu a severovýchodě četnější. V jeho západní polovině Čech jen ojedinělé. Maximální teploty dosáhnou 17, na jihu Moravy až 19 stupňů. Ty zítřejší budou podobné dnešním. Místy také sprchné.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Pardubic porazili ve třetím kole extraligy Karlovy Vary 5-2. První výhru v sezóně slavila Kometa po vítězství 3-1 nad Hradcem Králové. Kladno vyhrálo v Liberci 3-1. České Budějovice otočily zápas s Olomoucí na 3-2 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2. Motocyklový jezdec Filip Salaš skončil druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto2, nestačil jen na suverénního Španěla Guevaru. Šéfové evropských zpravodajských služeb varují před možným ruským útokem na NATO už v příštích měsících. Šéf BIS Koudelka připustil i omezený ruský vpád na území některého člena aliance. Policisté zadrželi muže, který vyhrožoval zabitím prvňáku a výbuchem pražského staroměstského Orloje, od srpna posílal výhružné e-maily policii, lékařům nebo studentům a skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 3 roky za mřížemi. Při nehodě rybářské lodi u norského ostrova Aleroja zemřel Čech a další 3 se pohřešují. Norská policie nepředpokládá, že by někdo z posádky přežil. Záchranáři loď objevili v sobotu bez posádky. Třetí blok jaderné elektrárny Dukovany znovu začal dodávat elektřinu. Odstavený byl od 17. července kvůli výměně části paliva a servisu zařízení. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: skladba se jmenuje A Little Taste, jejím autorem je D.K. Harrell. I D.K. Harrell vystoupí letos na festivalu Blues Alive v Šumperku. Vaším úkolem bylo, pokud chcete vstupenky na festival Blues Alive do Šumperka, dovolat se během bluesové dvanáctky. A já se ptám, komu se to tak eventuálně zhruba povedlo. Radio Beat, Vejvodák, prosím.
1: Tomáš, čau.
0: Tomáši, já tě slyším, že jsi na tom s hlasivkama podobně jako já, nebo se pletu, Tome?
1: Bolí mi v krku.
0: Taky, že jo, no. Nicméně, bluesovou dvanáctku si bezpečně poznal, zareagoval si, dovolal si se a ty asi víš, co vyhraješ teďko, veď ode mě, Tome.
1: Ano, vstupenky na Blues Live do Šumperka.
0: Je to tak, jsou to dvě jednodenní vstupenky, konkrétně na čtvrtek 12. listopadu do Šumperka na Blues Alive. V ten den tam vystoupí Ivan Hlas, budou tam hrát taky Jimmy Carpenter Band, taky třeba Canyon Lights a další, ten program si určitě zjistíš. Každopádně dva lístky na ten čtvrtek 12. listopadu já ti pošlu a ty budeš moc pěkně vyrazit do Šumperka, už jakoby bluesově naladit. Děnej, jo? A věřím tomu a podle toho, jak tě poslouchám, že si to jako pěkně, že se do toho položíš, Tome.
1: No, nepochopitelně. Jo?
0: Tak ať se ti ta poloha vleže, co se týče toho blues, které zažiješ, líbí. Gratuluju ti. No a vy, co jste teď nebyli tak rychlí jako Tomáš, můžete zase zítra, jakmile zasní bluesová dvanáctka a dovoláte se, tak lístky do Šumperka na Blues Alive mohou být vaše.
2: Když blues, tak festival Blues Alive, 30. ročník. D.K. Harrell, Geneva Magnus, Luther Dickinson a další živě v Šumperku. Od 12. do 14. listopadu. www.bluesalive.cz

byl pan John Lennon a Mind Games z programu Rádia Beat za nějakých 11 minut, možná 10 a kousek, tak bude půl jedné odpoledne, co se týče těch vstupenek na festival Blues Alive do Šumperka. Festival se koná mezi 12. a 14. listopadem. Tento týden vlastně každá bluesová dvanáctka, kterou hrajeme v poledne kolem 12. hodiny po zprávách, tak je výherní a každý den je jiná cena. Dnes to byly dvě vstupenky jednodenní na vlastně čtvrtek 12. Zítra to bude jednodenní vstupenka na pátek 13. listopadu, ve středu na sobotu 14. a pak jsou tam ve čtvrtek a v pátek dvě ceny, nebo dvě vstupenky, obě dvě permanentní a vždy po dvou kusech. A když se podíváte na stránky Blues Alive, kolik vlastně to stojí ta vstupenka, to není žádná sranda. Jak by řekli kluci ze skupiny Krucipis, kteří zpívají rock and roll, to není žádná sranda, slušně řečeno. Tak ve čtvrtek a v pátek, kdy budeme hrát o ty permanentky a po dvou kusech, tak je to cena bratru za 6600 korun. A to už může jednomu býťákovi ušetřit celkem solidní peníze. Poslouchejte, buďte kolem 12. hodiny bystří, jakmile bluesová dvanáctka zazní, zkuste se protelefonovat, třeba budete mít štěstí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Praha na beatu a tak dál, za chvilku Katapult, taky Easy Beats, anebo Living on the Edge, o té jsme, teď jsem si nemohl vzpomenout, ale nakonec se mi to ještě vybavilo v Makovici, ale přijdou i horší časy. Před chvilkou tady byl ve studiu Pepa Lábus, který hlásil, že použil úspěšně ajťáckou fintu, restartoval svůj počítač a i přesto mu začal fungovat, takže všechno dobře dopadlo. Za okamžik uslyšíte Pepu v Beatoskopu.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Český tým F4F NCTU Skygraph uspěl ve finále soutěže Autonomous Flight 2.0 německé agentury Sprint. V konkurenci 7 evropských technologických týmů předvedl autonomní systém, který dokáže přijmout pokyn v běžné řeči, převést ho do letového plánu a provést bez GPS nebo ručního řízení. Češi přitom vyhráli disciplínu zaměřenou na vyhledání zraněného a poskytnutí pomoci. Pokročila technologie spoléhá na kamerový systém a vlastní vytvořenou mapu.
0: Vítoskop.
1: Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní výrazy a zkratky, kterým lidé nerozumějí. Nový výzkum ukázal, že autonomní AI agenti si během několika dní společné práce začali dávat slovům nové významy a vytvářet vlastní pravidla komunikace. To může stížit dohled nad jejich chováním. Podle jazykovědců jejich neobvyklý dialekt připomíná směs prozy irského spisovatele Jamesa Joyce a slangu technologických nadšenců.
0: Vítoskop.
1: Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace Spastic Prevent, která pomáhá hlavně pacientům po mozkové mrtvici. Dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Aplikaci si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. Vítoskop končí, po něm si vychutnejte další rockovou klasiku. Na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

To byly Easy Beats, ty jsme si slíbili a tak jsme si je zahráli minuta po tři čtvrtě na jednu odpoledne, jenom rychle k jedenáctce. Dneska Martin Vysušil má svůj pořad 11 v 11, ale se to odehrává ve 23 hodin, tedy v 11 hodin večer a v té hodině mezi 11 a 12, poslední hodině dneška, tak Martin zahraje 11 písní. Všechny ty písně mají společného jmenovatele, to je vlastně pokaždé v tomhle pořadu. No a dneska tím jmenovatelem společným je vlak, tedy Who is Who, slovy klasika. Je to train a všechno, co je spojeno s railwaysem a s vlakami, nebo s vlaky jako takovými. Pravděpodobně ale ne tedy se slovem vlaky, ale spíš tedy train. Ať už jsou to Blue Oyster Cult, mimochodem oblíbená kapela Martina Vysušila, Blue Oyster Cult, budeme hrát vlaky od Paula Rogerse, taky třeba od Buddy Ogaye, nebo Little Ford, Toma Vodce. Playlist Martina Vysušila už visí na našem webu, můžete se na ní podívat a samotný pořad 11 v 11 dneska s Martinem Vysušilem tady na beatu pustit. My si teď pustíme další blues v této hodině, tentokrát chodníkové blues.

0: Správně vysloveno Never Before, anebo tak nějak podobně, jsou to Deep Purple na beatu, 4,5 minuty před 13, 4,5 minuty před Pepou. Za okamžik zprávy po zprávách jako první pan Ozzy Osbourne. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Vezmeme to chronologicky, nejdřív D1, potom D2, na dálnici D1 na 80. kilometru ve směru na Prahu je bouračka autobusu a osobního auta, na místě hasiči, záchranka i policisté. Na D2, na 3. kilometru na příjezdu do Brna, pravý pruh stojí, srazila se dvě nákladní auta, i tohle je havárka se zraněním, zasahují tam policisté a doprava je odkláněna přes přilehlý kruhový objezd. Pozor na Jablonec na desíce ze Železného Brodu směrem na Tanwald. Je tam bouračka os motorkáře, na místě zasahuje rychlá. Na Praze 5 na Barandovském mostě dva jízdní pruhy uzavřeny ve směru na Smíchov kvůli bouračce dvou osobních aut a kamionu. A ještě Teplice, Zemská ulice je blokovaná bouračkou osobního auta a dodávky.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve Sportce.
5: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
4: No a fakt to stojí za ty prachy?
5: Hele, víš co? Sám si to vyzkoušel.
4: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
5: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
6: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
7: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Místy se vyskytnou přehánky, na severu a severovýchodě četnější. V jeho západní polovině Čech jen ojediněle. Maximální teploty dosáhnou 17, na jihu Moravy až 19 stupňů. Ty zítřejší budou podobné dnešním. Místy také sprchné.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadly z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višinský. Kouč místo nich povolal nováčky, univerzála Ondřeje Křič-Falušiho a křídelníka Martina Šuberta. Vedení národního mužstva to oznámilo na webu Fajčer. Vláda schvaluje návrh státního rozpočtu na příští rok. Původně ministryně financí Schillerová navrhla schodek 389 miliard korun, což se zdálo vysoké i koaličním partnerům. Ano, motoristům sobě i SPD. Koalice se domluvila, že do sněmovny pošle návrh se schodkem nižším o jednotky miliard. Nízkonákladové aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Uvedla to mluvčí aerolinek Vladimíra Duvková. Nad severním polem se během září začal tvořit silný polární vír. Některé modelové výhledy ale naznačují jeho oslabení uprostřed zimy, k čemuž může přispět i El Niño. To by mohlo zvýšit pravděpodobnost výrazných výkyvů počasí a vpádů polárního vzduchu do nižších zeměpisných šířek. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Podle mě mu musí koukat nějaká hadička ze zad a tam si posílá vzduch, jinak to není možný. Hodně dlouhá samohláska Bruce Dickinsona. Iron Maiden na beatu 3 minuty před 2:30 odpoledne. Za okamžik, počkejte, já si takhle zmačknu on air. Ano, budeme hrát Stony, Status Quo, anebo pozor, Symbol, tedy Prince na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Blestouni a Start Me Up na beatu, půl minuty po 1:45 odpoledne, ještě půlnoční desky, až se půjdete podívat na naše webové stránky, kde krom jiného tedy hnedka na té titulní zjistíte i jak se dostat na vstupenky na festival Blues Alive, který bude v Šumperku v listopadu, a kolik peněz, kolik korun, kolik hromady korun ušetříte tím, že ty vstupenky vyhrajete v tomto týdnu tady u nás na beatu. Tak hned vedle článku o festivalu Blues Alive, tak jsou půlnoční desky v tomto týdnu, tedy až do neděle 27. máte možnost vybírat mezi Citronem, Collegium Musicum, CAK Vokál, Civilní obranou, Českým srdcem a kapelou The Cell. Všechno jsou to interpreti, kteří tedy začínají písmenem C, to proto, aby to dávalo smysl, a nebo nevím. Můžete se na to podívat kdykoliv, klidně hned teď, anebo do neděle 27. třeba kdykoliv v noci, nebo večer, až budete mít čas. Dvě desky, které za celý týden vašeho hlasování dostanou nejvíc hlasů, tak půjdou do éteru. Jednu si zahrajeme příští týden ve čtvrtek a jednu si zahrajeme příští týden v úterý po 23. hodině, tak, aby to byla půlnoční alba. Radio Beat.cz jsou naše webovky, na titulce najdete jak půlnoční desky, tuhle anketu, tak i ten článek o Blues Alive, tohle, o tomhle festivalu v Šumperku. Do 14. Stop pro Brian Adams a taky Syncope, ano. Syncope 61.

0: 14. hodinou ještě Bryan Adams se svojí skladbou Somebody, za chvilku bez skladby, ale se zprávami, tady bude Pepa Lábus a hned na to Standa Rubáš, hodina tupláků se Standou, ta první v tomto týdnu budou začne dvěma po sobě jdoucími skladbami od skupiny Judas Priest. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 pozor, na 44. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je bouračka dvou osobních aut. D2 je na příjezdu do Brna od Břeclavy ucpaná, od 9. kilometru se popojíždí a to zdržení je do 10 minut. Ve Frýdku Místku v ulici Malý Koloredov se srazila dvě osobní auta. Na Ústecko-Orlicku v Brandýse nad Orlicí v Křetínské ulici.

0: práci zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u havárky osobního auta, které srazilo chodce. V Prostějově v Kojetínské ulici řeší bouračku dvou osobáků a ještě Jablonec nad Nisou ve Vysoké ulici také řeší havárku cyklisty a i tady zasahuje rychlá, hasiči i policisté. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Místy se vyskytnou přehánky na severu a severovýchodě četnější. V jeho západní polovině Čech jen ojediněle. Maximální teploty dosáhnou 17, na jihu Moravy až 19 stupňů. Ty zítřejší budou podobné dnešní. Místy také sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České volejbalisty čeká v Turíně osmifinále evropského šampionátu. Vyzvou v něm nejlepší tým skupiny C Belgii. Utkání začíná v 16 hodin. V přípravě před mistrovstvím Evropy se Belgičanům dvakrát postavili. V obou případech z toho byla porážka. Teplány v České republice reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Zahajují topnou sezónu. Termín je podobný jako loni a odpovídá průměru z posledních zhruba 15 let. Uplynula topná sezóna byla intenzivnější než v předchozích letech. Meziročně byla chladnější o 4,9%. Kriminalistům z Národní protidrogové centrály se podařilo do České republiky dostat posledního šestého člena drogového gengu z kauzy kolem zápasníka Carlose Vémoly. Cizinec, kterého policisté nestihli původně v případu obvinit, jim dlouhou dobu unikal. V červenci ho ale zadrželi kolegové v Nizozemsku. O vývoji v případu dnes informovala policie. Vůdce autonomní Čečenské republiky v Ruské federaci a blízký spojenec ruského prezidenta Putina Ramzan Kadyrov byl znovu zvolen v regionálních volbách. Podle online hlasovacího systému získal po sečtení všech hlasovacích lístků 99,85% hlasů. Jeho konkurenti ani nevedli předvolební kampaň. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Platilo to tenkrát a platí to aktuálně, když se řekne, že nejlepší balady umějí stejně metalisti. V tomhle případě tím důkazem byli Judas Priest a jejich Turn On Your Light. Předtím jsme hráli Breaking The Law, což zároveň v jednom balíčku znamená, že jsme si dali první tuplák a taky otvírák těch dnešních tupláků. Po dvou písních budeme pokračovat dál až do konce té aktuální hodiny. Ale ještě odbočím tak jako slovem k webu, protože když se tam podíváte, tak tam najdete další jednu takovou metalovou baladu z Brusu Novou, týká se Uda, to je zpráva, která se tam objevila před pár sekundami, to jenom aby nám nezapadlo to, že Web Rádia Beats taky žije. Teď ale zpátky do éteru, pokud pro někoho Judas Priest jsou kapelou příliš tvrdou, myslím, že ho potěším něčím jemnějším, což by mohly být v těch dalších minutách třeba Jefferson Airplane. Dáme si od nich Somebody to Love, dáme si od nich Volunteers.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Jak jsem slíbil, tak jsem také pustil. Tohle to byl krátký tuplák a ono si to v podstatě říkalo. Jefferson Airplane, Somebody to Love, Volunteers, Dodam of America. To byla ta druhá, která dohrála právě teď. Minutu po 14:00 pokračujeme v tuplácích standardu, až přijde příjemné beatové pondělní odpoledne teď ve společnosti kapely Led Zeppelin. Ti jsou na řadě, dáme Ramble On a taky Hudson for Nowhere.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: To byly oni Led Zeppelin, jejich Ramble On a Hudson for Nowhere. Mohl jsem vybrat nějaké delší skladby od kapely Led Zeppelin, ale říkal jsem si, že si tentokrát dáme relativně krátký tuplák, abychom nabrali spoustu času na to, co nás čeká v tom dalším. Ten bude z kategorie těch dlouhých. Na rozehřátou si dáme Jesus He Knows Me, tím už prozrazuju, že na řadě v tuplácích dneska tady na beatu jsou právě Genesis. To je věc poměrně taková známá a poměrně taková krátká, ale pak přijde kláda, ta se jmenuje Fifth of Fifth a svou stopáží přesahuje 9 minut, takže nás čeká pořádný art rockový tuplák.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Do starých časů jsme se vypravili s touhletou muzikou. Fifth a Fifth je věc, kterou můžete znát už, jestli to správně počítám, od roku 1973, protože tenkrát ještě u těch starých Genesis, tak to byla součást desky Selling England by the Pound, tedy z té doby, kdy Phil Collins pouze bubnoval a Peter Gabriel pouze zpíval a mezi nimi tak nějak lítali Tony Banks, Steve Hackett a Mike Rutherford. To byla ta sestava, která tenkrát točila právě tohleto album, páté album kapely Genesis. Tak na něj jsme se podívali s touhle věcí, Jesus He Knows Me, to byla zase taková písničkovější záležitost v diskografii kapely Genesis. No a správně byste mohli namítat, že česká muzika ještě dneska v tuplácích nezazněla. Byla by to pravda. Českou muziku si totiž dáme teď. Mladá ambiciozní skupina Kabáti je připravena, dáme si Čert na kozej, ale taky Zhasněte světla.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Kavalec Jirek z jejich New York City a s touhle muzikou se dostáváme k závěru těch dnešních tupláků tady na beatu, protože času už nám věru moc nezbylo, za nějakých ani ne 6 minut tady už bude celé, ono to tak akorát vyjde, abychom si slíbili muziku na příští hodinu, což budou jednotlivé kusy od Sex Pistols, Davida Gilmora nebo třeba Olina Nejeschleby taky, zaplať pambu, jenom jeden kus je Pepa Labus, bejt jich víc, tak to si neumím představit, tak Pepika si dáme taky a jeho čerstvé zprávy, no a teď pojďme na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Co hlásíte? Třeba tadyhle Joška se ozýval.
2: Je dvojka na Brno, ten 3. kilometr, pořád to není odklizené, osobáky to mají tak na 5 minut, ale kolona kamionu nesouvislá se táhne skoro až po Hustopeče.
0: Díky za zprávu. Přihodím další, které přicházejí a které mi hlásíte. A to je třeba D1 na 20. kilometru směr Praha. Střed osobního a nákladního auta je uzavřený levý jízdní pruh, takže je třeba počítat s tím, že tady v tom místě se nám to bude zcela jistě přicpávat. Na 20. u Seče na Plzeňsku tak je hlášena dopravní nehoda se zraněním. Na místě zasahují všechny složky IZS. S tím býťáci počítejte. Tak je 34, to je příjezd do Českých Budějovic a vlastně tam už ulice zvaná Generála Píky, i odtud přichází zprávy, že tam byla dopravní nehoda, odklidila se a v tuhle chvíli probíhá úklid vozovky po téhleté nešťastné události. V Praze se řeší nehoda 3 osobních aut na Cínovecké, což samozřejmě omezuje průjezd, a Broumarská v Praze, tady je to střed 2 osobních aut, i tohle překáží v průjezdu, počítejte s tím, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně proměnlivě oblačno. Na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu území bude ubývat oblačnost. Místy do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalistům Olomouce pravděpodobně další dobu nepomůže záložník Fabian Krivák. Trenér Sigmy Pavel Hapal na tiskovce po včerejší ligové porážce 0-3 se Spartou uvedl, že chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Přijde tak i o závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 21. Léto v České republice asi ještě nekončí. Prodloužený víkend se státním svátkem 28. září přinese babí léto a citelné oteplení. Nad východní až jihovýchodní Evropou by se podle meteorologických modelů měla vytvořit rozsáhlá a stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu. Po její zadní straně by do střední Evropy mohl od jeho západu proudit teplejší vzduch. Výstavba modré linky metra D v Praze se posouvá do další fáze. Dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení pro stanici Libuš. Nová trasa propojící náměstí Míru s Písnicí má ulevit přetížené dopravy na jihu hlavního města. Zprovoznění prvního úseku se předpokládá v roce 2032. Japonsko dnes zasáhl tajfun a přinesl vydatný déšť. Kvůli povodním byl vyhlášen nejvyšší pátý stupeň nebezpečí a bylo evakuováno přes milion lidí. Některá místa hlásí rekordní deště. V oblasti Tokijského zálivu za den napadlo místy i přes 300 mm srážek. Problémy způsobuje i silný vítr. Tajfun přinesl silné srážky do celé metropolitní oblasti Tokia. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Sex Pistols na Rádiu Beat.

Nový týden a nabíjí to taky nové výzvy, to jste už určitě zachytili, když kolega Vyvoďák dneska rozdával dva lupeny na festival Blues Live. Pokud jste fandové blues a chcete se do Šumperka vypravit, tak doporučím dávat bacha právě tento týden tady nabíjí v okolí bluesové dvanáctky, protože tam je to celé nasměrováno, tam se budou rozdávat vstupenky. A rovnou vám řeknu, že informace o Blues Live a o tom dění okolo celého festivalu nás čekají hlavně v příštím týdnu, za prvé v Rockerovi ránu a za druhé taky v dalším díle magazínu zvaného Bluescast, ten přijde ve čtvrtek, ale to už trošku předbíhám, pojďme se věnovat tomu týdnu aktuálnímu, kdy se soutěží tyhle ty lupeny, kdy máme šanci se vidět dokonce dvakrát, jednak ve středu v Loděnici u Berouna, to vyrazíme na samolepkový výjezd do Iveco Track Centra a zároveň v pátek i s mobilním studiem a s celou tou velkou parádou zase pro změnu v Ostravě v Bikers Crown, to taky už je nějakou dobu informace odtajněná a zveřejněná a sepsaná i s mapou na webu Rádia Beat. Taky s tím začátkem nového týdne vám doporučím, abyste zkoukli, co je tam nového. Adresa je pořád stejná, www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Ihle vezle, jak si Jenny, za námi 15:28, svítí na cibulích tady ve studiu a mezi maily bohužel svítí i ten, který vždycky přeznamenává něco neveselého a štruchlivého, protože tady je napsána mimořádná zpráva o situaci. Na dálnici D11, 50. až 68. kilometr, oba směry jsou v tuhle chvíli uzavřeny, protože tady došlo k vysypání nákladu, takže se uklízí. Odhad říká, že bojovo o půl hodiny by to asi tak přibližně mělo zabrat, než se ta dálnice začne nějakým způsobem otvírat a ten průjezd se tam zase spraví a vrátí zpátky. Teď ale počítejte, že někde právě od, co tady je nejblíž, Žehuň sjezd Jestřabí Lhota a potom dál až někam k Chýšti je hradecká dálnice obousměrně neprůjezdná. Dneska je nějaký den vysypání nákladu. Já jsem taky ráno koukal na tu situaci, jak popadali Pražce na Benešovský a měl jsem pocit, že sem nějak nedojedu. Tak tam už je uklizeno, hradecká se uklízí a kdo to střihne přes Chlumec nad Cidlinou, tak se bude pohybovat po poměrně nehybné trase, protože samozřejmě těch lidí, které to tam svádí, je spousta a podle toho vypadá i ten průjezd. Počítejte s tím.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 32. Nevydáno. Rok 2005. Čte Fenek.
2: Složili jsme a hráli na koncertech daleko víc písniček, než vyšlo na našich deskách. Výroba hudby totiž probíhá často stylem pokus omyl, takže se člověk dlouho moří s nějakým nápadem a ve chvíli, kdy ho dodělá, tak prostě zjistí, že to není zas takovej hit a píseň jde do koše. To může zjistit už ve zkušebně, nebo když je párkrát neúspěšně odehraje na koncertech, popřípadě až ve studiu, kde ji natočí a pak ji z nějakých důvodů nedá na desku. Asi každá kapela má nějaký odpad a když hraje díl, tak z toho odpadu může bejt skládka. My hráli 9 let, měli za sebou 4 desky a napadlo nás, než vydáme tu pátou, se trošku pohrabat v té skládce a udělat z toho bonusový album. A tak vznikla 6písňová kompilace s názvem Nevydáno, taková rarita pro lidi, co nás poslouchali fakt hodně. Pojďme si ukázat pár vzorků, třeba písničku s veselou melodií, ale temným textem, která se jmenuje Dcera a je to vlastně zpověď od Covraha.

Tahle písnička vznikla v době, když jsme ještě neměli dcery. Teď máme v kapele 3, takže by taková věc už možná nevznikla. Pak tady máme rybářskou záležitost, která se jmenuje Jedna věta krátká.

A potom máme na téhle kompilaci i náš jediný cover, který jsme kdy udělali. Přetextovali jsme do češtiny písničku I Saw Your Mommy od Suicidal Tendencies, teda kapely, která je pro většinu z nás top.

Tuhle předělávku jsme asi jako jedinou písničku z téhle raritní desky hráli dlouho na koncertech. Na ty ostatní nikdy nezbylo místo, protože vcelku logicky dostávali přednost věci z řadových CDček. Je to možná trochu nefér, protože dali stejně práce jako ty, co se do koncertních playlistů dostali, ale to je prostě život.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, býťáci, podívat aktuální dopravy a pojďme si říct, co nového v regionech Býtu. Mám tady několik zpráv, kluci se ozývali z D6, třeba Michal. Ne, Mirek je tohleto.
2: Dálnice D6 mezi Karlovými Varama a Sokolovem, v tomhle směru od Varů na Sokolov, bojačka, pouze podlokte, je to stažený dojenou vzduchu, ale krokem to jede.
1: Ano, to byl Mirek.

0: Jak, Michale, tohle?
1: Na D6 na výjezdu z Chodova, tak je bouračka dvou aut, je to svedený do jednoho pruhu.
0: Díky za tuhle tu zprávu. Hlásíte se samozřejmě z dalších míst, jezděte tam velmi opatrně, nejenom tam, třeba taky na D1. Je to směr na Prahu, je to na úrovni Mirošovice, 21. kilometr, střed osobního a nákladního auta v levém jízdním pruhu, tam neprojedete. V tuhle chvíli 6-kilometrová kolona přes Šmejkalku na Prahu a ta tam pochopitelně poroste, protože tohle to je nehoda za tím zúžením ve směru na Prahu a ta tím pádem zašpuntuje i ten příjezd. Asi to poroste, budeme to sledovat. Jsem na D1, 245. kilometr směr Brno u Mořic, počítejte, že se řeší nějaký převrácený vozík a vysypaný náklad. Na D48, 64. kilometru směr Český Těšín u Třanovic, nákladní auto narazilo do dopravního značení, překážka tam omezuje průjezd. 20. úseče na Plzeňsku, nehoda dvou osobních aut, v Praze potom Vegbelské se vyšetřuje střed nákladního osobního a velmi podobně to vypadá taky v Děčíně na Teplické, náklaďák s osobákem sobě a kolona na místě.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Páni, to je hrana, dokonalost sama.
5: Jo, jo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
4: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
6: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně proměnlivé oblačno. Na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu území bude ubývat oblačnost. Místy do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Hokejisté Liberce zabojují v zítřejší předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v extraligové sezóně. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Ta zkompletuje třetí kolo a Pražané se v ní poprvé v novém ročníku představí svým divákům. S účinností od 1. do 31. října dochází k opětovnému zavedení regulace cen pohonných hmot a současně ke snížení spotřební daně z motorové nafty. Vláda tím reaguje na eskalaci konfliktu na Blízkém východě, omezení dodávek saúdské ropy evropským rafinériím a rostoucí tlak na velkoobchodní a maloobchodní ceny paliv. Oznámilo to ministerstvo financí v průběhu jednání vlády. Předseda Pražského vrchního soudu Luboš Dörfl dnes požádal ministra spravedlnosti Tejce o schůzku. Chce na ní projednat výroky premiéra Babiše k rozhodnutí odvolacího senátu soudu v kauze Čapího hnízda. Babiš totiž trvá na svém tvrzení, že soudci rozhodují bez důkazů. Dokládá to právě zmíněnou kauzou, ve které sám čelí stíhání. Na povolebním večírku německé strany levice v Berlíně se včera objevil stoupenec teroristického hnutí Lidová fronta pro osvobození Palestiny. Protiizraelský aktivista Ibrahim oslavoval po boku vůdce jednoho z arabských zločineckých klanů i politiků levice. Dnes to napsala německá média. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

We Will Rock You a kapela Queen na rádiu Beat. Něco, co zcela jistě příští týden nebude půlnočním albem, protože to nezačíná od písmene C ani od písmene Č. To je ta základní podmínka, co se může stát, abyste byli v tom výběru alb, ze kterých dvě budeme hrát právě příští týden. Nová anketa s pondělkem se objevila na našem webu, je právě taková C, Č, Kova, vysvětlím za malou chvilku, a vy vybíráte, kdo že bude favoritem. Ono se těžko takhle při pondělku zatím tak jako typuje, kdo je úplně tak jako před všemi, ale kdybych to bral tak, jak je to seřazeno na webu teď, řeknu, že Citron a Radegast jsou ve vedení, Collegium Musicum a deska Continuo, to je zase pro art rockery, to je deska druhá, pro kterou můžete hlasovat. Taky generace CAK vokálu, Civilní obrana a Zlatá deska, pokud máte raději modernější přístup k muzice, České srdce a Náměsíčnej, to je další jedna varianta, pro kterou můžete hlasovat, a kdo to chce americky, tak The Cell a Are You Ready. Takhle vypadá ta šestice na beatovém webu, tak to jenom připomínám při pondělku, abyste na to nezapomněli. A když už tady byla řeč o české muzice, pojďme si dát českou muziku.

Eric Clapton na rádiu Beat, Running a Fate a ještě navíc naživo dohrála tahle muzika 3 minuty, skoro 2 minuty před 4:30 tady na Beatu. Už chystám další, možná méně živou, o to více studiovou a možná o něco skočnější, třeba All Night Long od Rainbow. Dojde na Janis Joplin, Crosby a hromadu dalších, to všechno za malou chvíli na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Janis Joplin, jak jsem slíbil, Half Moon je právě teď za námi, je 16.42 tady na beatu, si pustíme muziku další a pojďme ji klidně věnovat oslavencům. Já jsem ještě dneska neříkal, že svůj svátek slaví Matouš, tak teď to říkám, že Matoušům přejeme z beatu a ze studia všechno nejlepší. Pokud byste náhodou Matouš nebyli a pokud byste přesto chtěli něco slavit, tak je to teda taková jako slabá zaminka, ale dneska je Mezinárodní den čaje, ten se dá oslavovat třeba, nebo minigolf, tam teda pozor, aby vám to v těch lobech nevzal vítr, ale i to se dá oslavovat 21. září a váže se to právě k tomuto dni. Mimochodem taky v Americe oslavují, a to se nestává často, den Earth, Wind and Fire, tahle ta kapela je zapsána do 21. září do kalendáře. Je Mezinárodní den nulových emisí a taky si můžete doma upéct koláčky nebo sušenky, ale musí být s pekanovými ořechy, to je ta podmínka, přes kterou vlak nejede. Jiné sušenky dneska svůj svátek nemají, jenom ty pekanové.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, byťáci, podívat k aktuální dopravě. Tak ten odhad, o kterém jsme se tady bavili před nějakým časem, tak

0: byl tak nějak prodloužen, tady bavíme se o hradecké dálnici, týká se obou směrů v úseku 50 až 68, protože tady došlo k rozsypání nákladu a odklízí se. Původní verze říkala, že to za 30 minut bude hotový, ale teď to vypadá s novým potvrzením od ředitelství silnic a dálnic, že přece jenom těch 30 minut byl takový optimistický odhad, takže počítejte, že tady stále ještě můžete zůstat viset. Totéž platí prodej jedničku, stále se řeší převrácený vozík a vysypaný náklad na 245. kilometr směr Brno Umořic. Na místě jsou policisté, kteří tam snaží se řídit tu dopravu a průjezd, počítejte s tím. Praha 15, ulice k Horkám, nehoda 5 osobních aut, tady prý je zablokovaná kompletně křižovatka, takže té se úplně vyhýbejte. Brno Žabovřesky 2.40 příjezdcem v pravém jízdním pruhu. Nehoda 2 osobních aut, ve Zlíně hlásíte Mezilesí, kde došlo ke střetu dodávky s motocyklem a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Tady zásah všech složek IZS, v Pardubicích pak průmyslová a varované osobní auto a překáží v průjezdu. Jeďte opatrně, jak tady na těch místech, tak i na všech ostatních.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně proměnlivě oblačno. Na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu území, bude ubývat oblačnost místy do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: U fotbalistů Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Habanec vydržel ve funkci jen 10 soutěžních duelů. Po letním příchodu z Ústí nad Labem vyhrál s mužstvem pouze 2 ligová utkání. Navíc vypadl v domácím poháru s divizním Friedlandem nad Ostravicí. Jen o 3 miliardy korun snížila vláda na poslední chvíli schodek v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Kabinet ANO, SPD a motoristů ho dnes schválil s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší deficit v historii České republiky. Plánovaná druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku nabrala několika týdenní zpoždění. Státní podnik Diamo chtěl původně začít na začátku září. Zadávací řízení se ale protáhlo a jeden z neúspěšných uchazečů se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Smlouva tak dosud nebyla podepsána. Hodnota zakázky je několik set milionů korun. Čínská metropole Peking přitvrzuje v kontrole svého vzdušného prostoru. Od 15. listopadu nebude možné ve městě legálně držet rekreační dron ani jeho součásti. Úřady tak přísně reagují na červnovou havárii malého letadla, které narazilo do nejvyššího mrakodrapu ve městě. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

Svatá Petřina na rádiu B. Tak zaspívalý blues, řekl bych, teď takhle ve čtvrté na šest. Je s vámi Standrobáš, přiju příjemné odpoledne. Rovnou zvu na to, co nás čeká v podvečer a večer. Krásné nálezy, protože pondělí, to vám můžu slíbit, to nás čeká a nemine. Jaroslav Císař přijde a bude se věnovat Clivu Nolanovi, což je jméno, které můžete znát a taky nemusíte, ale zjistíte v každém případě, že je spojen s mnoha a mnoha kapelami, které probereme právě v tom dnešním, tak trošku symbolickém 777. díle krásných nálezů. Ty jsou pro dnešek před námi. Stejně jako večer u Repráku, kam přijde opálený Ota Seman, a stejně jako vlaková jedenáctka, protože train, vlak je to, co bude spojovat 11 písní hraných tady na beatu po 11. hodině večerní. Takový je plán na večer. Na příští minuty je plán taky poměrně jasný. Dáme si Led Zeppelin, Franka Zappu, Foo Fighters a ještě možná něco dalšího.

0: Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Píďáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, Píďáci, podívat k aktuální dopravě a pojďme si říct, co je nového v regionech Bítu, protože ty mi tady hlásíte i v tuhletu chvíli. Řekl bych skoro pozdně odpolední. Tak kde si dávat pozor, jedno takové místo je na D547 km ve směru Zlín. U Starého Města je hlášena čerstvá dopravní nehoda. Vyšetřuje se v Českých Budějovicích u Jeslí, tam je dopravní nehoda dvou osobních aut, taky 55 u Žalkovic, to jsme na Kroměřížsku, tam je hlášena jedna čerstvá. A na Desíce u Ohrazenice v okrese Semily, tam byste měli počítat taky s nějakým zpožděním, které můžete v místě nabrat, protože i tady se řeší právě teď jedna čerstvá dopravní nehoda. Odpolední špunty jsou takové tradiční a to je tedy Pražský okruh od Chrášťan na Ořech z druhé strany, to jede pomalu od Modlitice, ale tam jsou dopravní omezení, takže tady odsaď počítejte s pomalejším provozem k tomu Ořech, teprve pak se rozjíždíte. Stále se ještě řeší ta dopravní nehoda na D1 směrem na Prahu, která se stala někde před sjezdem na Popovice, Modletice. Tady počítejte, že nahoru do kopce, jakože od trojky, se nám začíná tvořit špunt, se kterým je dobré počítat. No a na jižní spojce je to potom Ťukanec, který je za Lanovým mostem před Štěrboholy, pokud se na to díváte ve směru Barandovský Černý most, což znamená, že stojíte od Spořilova z jedné strany, z druhé strany někde od Běchovec, tady se nám tvoří další takové špunty. Jeďte opatrně, všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Automobilový jezdec Dominik Stříteský vyhrál Rally Pačijov a podruhé v kariéře získal titul mistra Česka. O prvenství rozhodl triumf v závěrečném závodě domácího šampionátu. Cyklistka Bertaová vyhrála závod cross country horských kol světového poháru v Soldier Hollow. Adela Holubová dojela na 29. místě. Běžkyně Tereza Hrochová vyhrála půlmaraton v Ústí nad Labem časem 1:10:52. Stejný čas zaběhla v květnu v Českých Budějovicích. Start v Ústí upřednostnila před mistrovstvím světa v Kodani. Kristýna Sasínek-Meky tam obsadila v běhu na jednu míli 24. místo. Golfistka Tereza Melecká skončila 7. na turnaji Lasela Open ve Španělsku. Zaznamenala tak 3. nejlepší výsledek v kariéře na Ladies European Tour. Házenkáři Plzně vyhráli ve 3. kole extraligy ve Frýdku místku 27-24. Mistrovský talent tým ztrácí na dosud 100% Karvinou a Nové Veselí jediný bod. Házenkářky Mostu a Poruby prohráli ve 4. kole extraligy a soutěž tak už nemá neporažený tým. Čeští řidiči tramvají Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář vyhráli mistrovství Evropy v jízdě tramvají. Ve Varšavě porazili dalších 25 týmů z Evropy a Austrálie. Rozhodovala tam například přesnost zastavení a plynulost jízdy. V soutěži jednotlivců zvítězili řidiči z Kyjeva a Tampere. To byly menšinové sporty.

Klasický rok. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

místnosti, aby bylo u toho komba a jeho techniky a kytar na Hradě v Moravském Krumlově veselej. Tak toho dáme, zároveň je to takový ten čas, kdy říkám, že pak bude velká doprava. Pokud k ní máte nějaké postřehy dopravní, tak teď je správná chvíle je hlásit sem do beatu číslo 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Nejvyšší čas podívat se na aktuální dopravu. Býťáci, co nového hlásíte? Tak před mnou chvilkou jsme se o nich bavili, o těch dopravních informacích. Teď nám tady přibyla D55 na 48. kilometru ve směru Zlín u Starého Města. Tady je nehoda dvou osobních aut, probíhají tam nějaké práce. Provoz není uzavřen, ale je prý výrazně zpomalený. D8 na 35. kilometru směr Ústí. Tady

0: Počítejte s porouchaným auťákem, to je taková preventivní zpráva. Stále platí taky D6, o které už jsme se tady bavili odpoledne na 124. kilometru. Po nějakém vysypání nákladu se to projet dá a řeší se tam nějaké práce s tím související, tak tady snižte rychlost. Na silnici první třídy číslo 10, to jsme u Ohrazenic na Semilsku, osobní auto skončilo v dopravním znamení. Značení probíhá tam vyšetřování téhleté dopravní nehody. Brno a křižovatka Masná, Hladíkova, Tržní, tak tady došlo ke střetu osobního s motocyklem. V jednom jízdním pruhu je to neprůjezdné, zasahují všechny složky IZS, tohle je vážná dopravní nehoda a myslím si, že ve všech směrech se to podepíše na té průjezdnosti. Obec Miroslav na Znojemsku, tady je Husova ulice, střet osobního auta s autobusem, vyšetřuje se tahle ta nehoda a České Velenice Revoluční, tady došlo ke kolizi osobního s nákladním autem, i s tím počítejte, jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude převážně proměnlivě oblačno. Na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu území bude ubývat oblačnost. Místy do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek musel udělat dvě změny v nominaci na závěrečné zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Po dodatečné pozvánce do A-týmu nepomůže mužstvu obránce Ondřej Křičfaluši. Útočníka Janka Eduarda vyřadilo ze hry zranění. Místo nich kádr doplní dvojice ze zbrojovky Brno Tadeáš Vachoušek s Erikem Hunalem. Česká reprezentace to oznámila na sociální síti X. Důchody se od ledna 2027 zvýší v průměru o 304 koruny měsíčně. Základní výměra, která je stejná pro všechny penzisty, vzroste o 270 korun. Vláda k zákonné valorizaci přidá ještě 0,2% k procentní výměře důchodu. U průměrné starobní penze to představuje dalších 34 korun. Koalice se zároveň dohodla na jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Během prvního dne své pracovní cesty do Spojených států navštívil český prezident Pavel národní památník 11. září, uctil oběti teroristických útoků a pak zavítal i do přilehlého muzea. Ráno se také setkal s generálním tajemníkem OSN Guterresem, okomentoval také výhrady, které měl k proslovu slovenského premiéra Fica o ruské válce na Ukrajině. Řekl, že pokud někdo upřednostňuje zájem Ruska před zájmem našich zemí, tak se rozhodně za vlastence označit nedá. Členské státy Evropské unie se dohodly na tříletém prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři, Michail Friedman a Alisher Usmanov. Bez dohody by sankce přestaly platit zítra. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Je to zajímavé, když se člověk zadívá do rozhovorů slavných muzikantů, protože, a to opravdu není náhoda, řada z těch, řekněme, služebně mladších a možná trošku metalovějších v dnešní době, když se jich ptáte na jejich hudební vzory v mládí, tak často, velmi často, až nezvykle často zmiňují kapelu Kiss, že to bylo tenkrát něco novýho, že to prostě v těch rokových vodách tak jako trčelo z toho všeho a oni se stali velmi rychle jejich fanoušky. Když se zeptáte těch kapel a muzikantů, kteří jsou ve věku kapely Kiss, tak vám vlastně velmi podobnou věc řeknou o tomhletom duu, které právě teď dohrálo na beatu, které taky vlastně v těch 60-kových vodách tak trošku trčelo, protože šlo malinko jinou cestou. Škatulkově byste řekli, že to je někde mezi rock'n'rollem, soulem, R&B, ale často se tam připisovalo takové to jižanské. Bylo to prostě takové jiné a tak nějak tihleti dva pánové, kteří patřili mezi velmi úspěšnou dvojku v 60. letech, vlastně až do roku 1970, tak jakože vyčuhovali z těch ostatních. Říkalo se jim Double Dynamite, říkalo se jim Sultans of Sweat, říkalo se jim The Dynamic Duo. Mimochodem ti, kteří je zmiňovali, tak mezi ty patří třeba Van Zantovic rodina, nebo Phil Collins se o nich zmiňoval v rozhovorech, Tom Petty. I od Michaela Jacksona jsem slyšel o dvojici, která si ale oficiálně říkala Sam and Dave, aby se to nepletlo, a tvořili Sam Moore a Dave Prater. Právě s touhletou věcí dohráli tady na beatu v Six O'Clock Rocku a ta patří mezi ty velmi úspěšné let 60. Hold On, I'm Coming se jmenovala. Předtím Animals, to byla ta první 60. po šesté, Sam and Dave ta druhá a Dion, to bude ta třetí pro dnešek.

Rádio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Dominik Jist na Rádiu B. Když o něch byla před malou chvilkou řeč, tak jsem si říkal, že by bylo taky vkusné, abychom si pustili nějakou muziku od nich. To jsme taky udělali, 18.27 už se tady pomalu chystá Beatleskop, dáme si ho za malou chvíli ten pondělní. Ještě předtím zvládneme Queeny a ještě předtím můžeme zvládnout nějaké čerstvé dopravní informace, pokud nějaké tedy máte v rámci všech regionů Beatu, dejte vědět.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Český tým F4F NCTU Skycraft uspěl ve finále soutěže Fully Autonomous Flight 2.0 německé agentury Sprint. V konkurenci 7 evropských technologických týmů předvedl autonomní systém, který dokáže přijmout pokyn v běžné řeči, převést ho do letového plánu a provést bez GPS nebo ručního řízení. Češi přitom vyhráli disciplínu zaměřenou na vyhledání zraněného a poskytnutí pomoci. Pokročila technologie spoléhá na kamerový systém a vlastní vytvořenou mapu.
0: Vítoskop.
1: Modely umělé inteligence se při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní výrazy a zkratky, kterým lidé nerozumějí. Nový výzkum ukázal, že autonomní AI agenti si během několika dní společné práce začali dávat slovům nové významy a vytvářet vlastní pravidla komunikace. To může stížit dohled nad jejich chováním. Podle jazykovědců jejich neobvyklý dialekt připomíná směs prozy irského spisovatele Jamesa Joyce a slangu technologických nadšenců.
0: Vítoskop.
1: Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace Spastic Prevent, která pomáhá hlavně pacientům po mozkové mrtvici. Dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Aplikaci si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. Vítoskop končí, po něm si vychutnejte další rockovou klasiku na rádiu Beat.
0: Radio

Naskok do Massachusetts, co tam tu, je totiž 83. Norman Greenbaum. Mimochodem s touhle písní naš prošli číslo 333 v 500 nejlepších písní všech dob magazínu Rolling Stone. A zlí jazykové tvrdí, že je to skladba inspirovaná výbuchem palírny, protože jenom tak můžete mít Spirit in the Sky. Ta je právě teď za námi, za minutu bude 6:45, před námi jsou ještě nějaké další skladby Alice Coopera, Poison, Beatles, All Together Now a tak dále. Ale zároveň už je před námi taky střídání stráží. A tak si pojďme zopakovat, že při pondělku přichází krásné nálezy. Poté 333. šprušli, jsou to 777. krásné nálezy v řadě. To taky nemůže být náhoda. Jaroslav Císař přijde, přinese si ošetku muziky a pojítko to bude mít v podobě skladatele, hudebníka, producenta Clivea Nolana. Ten se bude proplétat veškerou tou muzikou, která se bude hrát na beatu příští hodině. Pak večer ude Práko Sopal oťasem a pak Martin Vysušil a jeho vlaková jedenáctka, protože vlak neboli train je dnešním pojítkem jedenácti v jedenáct, tedy takového toho pondělně závěrečného pořadu, kde se vždycky po té jedenácté to musí vymyslet tak, aby se v té hodině dalo a stihlo odehrát 11 skladeb s tím jedním pojítkem, což právě dneska je ta železnice a vlaky. Tak to nás všechno čeká ještě v průběhu pondělka tady na beatu.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

To byli Pink Floyd a jejich Young Lust na rádiu Beat. Ještě pořád jsou. Ještě je potřeba vyřídit tenhle ten telefonní hovor. Ale teď už budu říkat, že to byly oni. Poslední muzika odpoledního vysílání tady u nás na Beatu je 18.55, skoro 56, to tak krásně vyjde, že si tady předáme Máňu a vrhneme se na ten podvečerně večerní program, před kterým jsem vás varoval už před mnou chvílí, tedy krásné nálezy večer u repráku a taky 11 v 11. Zítra bude taky den a my se můžeme slyšet zase odpoledne po 14. hodině, budu zpátky tady na značkách. Do té doby se mějte krásně, být. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Radio B. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve Sportce.
5: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
4: No a fakt to stojí za ty prachy?
5: Hele, víš co, sám si to

0: vyzkoušej.
1: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
0: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

Radio Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnešní díl Krásných nálezů jsem věnoval britskému hudebníkovi, skladateli a producentovi Clive Nolanovi, který se od druhé poloviny 80. let minulého století výrazně podílí na vývoji progresivního roku jako člen několika hudebních formací i jako solista. Ve svých 16 letech, to je v roce 1977, se stal nejmladším muzikantem v Anglii, který na Londýnské univerzitě vystudoval hudební fakultu, a to v oboru kompozice a orchestrace. Na úvod zazněla skladba Du Labyrinth, která je součástí jeho druhého solového projektu Dvojalba Alchemy, z počátku roku 2013. Je to výsledek Nolanovy čtyřleté práce. Můžete se ale i dočíst, že to vlastně není Clivova soulovka v pravém slova smyslu, ale projekt v jeho jménu. Je také autorem libreta. Podílel se rovněž na jeho produkci i orchestraci. Tahle rocková opera je temným příběhem z viktoriánské doby, kterou hudební kritici stylově srovnávají s The Wall od Pink Floyd nebo Wakemanovou cestou do středu země. Na jejím stvárnění se podílí více než 20 muzikantů a zpěváků z různých kapel jako IQ, Arena, Threshold nebo Twelfth Night, kde Cliff mimo jiné působil. Objevuje se zde i zpěvačka polského původu Agnieszka Schwita. Cliff Nolan se jí zapojil do zhruba 10 rokových projektů. Nejtrvalejší je jeho spolupráce se skupinou Pendragon. Formace vznikla už v roce 1978, původně jako Zeus Pendragon, a funguje doposud i po téměř 40 letech. Její ústřední osobností je kytarista, zpěvák a výhradní autor jeho repertoáru Nick Barrett, mimo jiné Clivův kamarád již od školních let. Po několika personálních změnách se sestava Pendragon ustála v roce 1986. Nolan se stal jejím členem v roce 1988, kdy připravila své druhé album Kowtow, na jehož ploše rozvíjí svůj melodický a atmosférický art rock. Soubor má více než doma v Británii svoji silnou fanouškovskou základnu na kontinentální Evropě, a to zvláště v Polsku. V roce 1991 si založila rovněž svou vlastní vydavatelskou značku Tough Records. Pendragon již připravili 11 studiových alb a mimo jiné také 7 koncertních velkých desek a 6 mini-alb. Kuriozitou je jejich 12. studiovka z roku 2022, která je kompilací 3 EP desek a 1 mini-alba kapely. V dnešním vydání Krásných nálezů zazní z tvorby skupiny Pendragon popem ovlivněná skladba Solid Heart. Pochází právě ze zmiňované velké desky Kowtow z roku 1988.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Dva ze synů klávesového mága Ricka Wakemana zdárně pokračují ve šlépích svého otce a prosadili se i mezi špičkou rockové scény. Nejstarší Oliver s rokem narození 1972 je nejen zdatným klávesistou, ale i plodným a nápaditým skladatelem. Podobně jako jeho táta, s oblibou stvárňuje do hudební podoby literární díla. V tomto směru našel už několikrát společnou řeč právě s Clivem Nolanem. Solový albový debut si Oliver odbil už v roce 1997. Prvním společným konceptuálním projektem s Clivem Nolanem bylo stvárnění nonsensové básně anglického klasika Lewise Carrolla z roku 1871. Vyšel roku 1999 na albu pod názvem Jabberwocky. Při nahrávání téhle desky se sešla plejáda skvělých muzikantů, včetně Petera G, také z formace Pendragon, Pete Banks z Yes nebo solového zpěváka Boba Ketlio z pomprokových Magnum. Role vypravěče se zhostil samotný Rick Wakeman. Já vám teď z vysílání Rádia Beat nabídnu z alba Jabberwocky instrumentálku Shadows. Vedle Olivera Wakemana vytvořil Cliff Nolan tvůrčí tandem, například také již se zmíněným Nickem Barrettem nebo se zpěvačkou Larou Piazzai.

0: Jasné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Britská společnost klasického roku vyhlásila Cliva Nolana v období 1995 až 2011 sedmkrát nejlepším hráčem na klávesové nástroje. Skupina Pendragon v prvních letech své existence hledala svůj zvuk. Když se jí v epických skladbách podařilo skloubit za vydatné podpory Nolanových bohatých kláves emoční melodické běhy soulové kytary a silné melodie, její symfonická tvorba rázem získala výraznou atmosféru. Dokladem toho je její v pořadí páté album The Masquerade Overture z června 1996, které se považuje za jedno z jejich nejzdařilejších. Patří také k jednomu z nejprodávanějších v diskografii skupiny. Podle hudební kritiky tahle deska katapultovala Pendragon mezi elitu progresivního roku. Z této hudební kolekce jsem pro vás do dnešního pořadu vybral jímavou skladbu The Pursuit of Excellence.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Nejnovějším hudebním projektem anglického skladatele a hráče na klávesové nástroje Cliva Nolana je soubor rockového symfonického progresu, který nazval Kámora. V daném případě na to není sám, ale spojil své síly s polskou zpěvačkou Agnieszkou Świtą, která spolupracuje rovněž se skupinou Pendragon. Skupina Kámora vznikla v roce 2005 za účelem tvorby epických rockových oper. Nolan v daném případě získal ke spolupráci i další zkušené rockery. Hlavním cílem bylo připravit hudební adaptaci klasického románu spisovatele Sira Henryho Ridera Hogarda She, autora viktoriánského období, který žil v letech 1856 a 1925. Své romantické příběhy s oblibou zasahoval do exotického prostředí. Premiérová prezentace připraveného materiálu proběhla a filmovala se v Katovicích v říjnu 2007. V březnu 2008 byl představen rovněž na ploše Dvojalba. Předcházely mu dvě EP desky, které obsahovaly hudební ochutnávky z připravovaného projektu. Z té druhé Walk on Water z roku 2007 vám teď prostřednictvím rádia být nabídnu zajímavou položku z repertoáru souboru Kámora, a to skladbu I Can See Your House From Here, která se však na zmiňované album nakonec nedostala. Shoda se stejným názvem alba skupiny Camel z roku 1979 je náhodná.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Cliff Nolan ovládá vedle hry na klávesové nástroje rovněž housle, čelo a violu. V roce 1982 zvítězil v soutěži skladatelů, která probíhala při hudebním festivalu v Cheltenham. Z již vzpomínané Clivovy spolupráce s nejstarším synem Ricka Wakemana Oliverem se zrodila celkem 3 alba. Na to zatím poslední Dark Fables z roku 2021 byly shromážděny demosnímky, rarity a nerealizované nahrávky této dvojice. Oliver absolvoval první hodiny na piano už ve svých 5 letech a nahrávat začal ve 12. Stejně tak kopíruje stopy svého otce jako člen kapel, kde jsme už mohli zaznamenovat i jeho slavného tátu Ricka. Například v roce 2008 se připojil k souboru Strops pro jejich turné po Kanadě, Velké Británii a Itálii. V letech 2009 až 2011 zase vyjel na turné s obnoveným Yes. Ze zmiňované velké desky Dua Nolan Oliver Wakeman teď na frekvenci rádia být zazní skladba Time Passes z listopadu 2021. Oba skladatelé a klávesisté v daném případě svěřili vokál Andymu Searsovi, někdejšímu zpěvákovi souboru 12th Night.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Společenství art rockového progresu, používající nálepku Arena, již na rockové scéně funguje od roku 1995 a za tu dobu stačil připravit 10 studiových alb. Produkují symfonický rock se silnými vazbami na hard rock. Tvoří ho muzikanti angažovaní i v jiných hudebních projektech, takže se klidně může označovat za superskupinu. Vedla Cliva Nolana, který se v rámci daného projektu výrazně zhostil také role textaře, zde nalezneme například zpěváka a kytaristu Johna Mitchella, jenž působí u It Bites nebo Lonely Robot, nebo zpěváka Damiena Wilsona, který má za sebou zkušenosti u formace Langmark a spolupráci s Rickem Wakemanem. V říjnu 2022 vyšlo pod hlavičkou Arena jejich již celkově 10. konceptuální album The Theory of Molecular Inheritance. Tahle novinka daného společenství rockového progresu měla však dosti kostrbatou cestu k posluchačům. Byla sice již připravena k vydání o více než 2 roky dříve, než se objevila na trhu, ale vlivem různých zdržení, včetně pandemie covidu a nutnosti dokončit započatá turné jednotlivých muzikantů, se její vydání protáhlo natolik, že to prý muzikanti nevydrželi a původní materiál podstatně přepracovali a přearanžovali. Z téhle hudebními kritiky velmi kladně hodnocené art rockové kolekce pod hlavičkou souboru Arena dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní skladba Part of You.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Skladba As Good As Gold, která na vás čeká v následující ukázce, prolíná tvorbou skupiny Pendragon už několik posledních desetiletí. Nejprve se objevila v roce 1996 na albu Masquerade Overture, který sám vám dnes už představoval. Posléze byla v roce 2022 její zkrácená a nově zaranžovaná verze zařazena na minialbum As Good As Gold. Vyšlo zrovna v době, kdy byla skupina na turné nazvané Masquerade. Muzikanti se zřejmě nemohli nabažit síly melodických kytarových sol Nicka Barretta ani atmosférických kláves Cliva Nolana v písni, a tak vyšla i na singlu a ve speciálním vydání pro fanklub souboru a vedle toho na zajímavém kompilačním albu Pendragon, složeném ze snímků z EP desek a zmiňovaného minialba. Z vysílání Rádia Beat teď zazní As Good As Gold ve zkrácené a nově zaranžované podobě z roku 2022.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: O autorském sebevědomí Cliva Nolana nejlépe svědčí jeho šestý solový projekt, album, respektive dvojalbum Song of the Wildlands ze srpna 2021. Jedná se o konceptuální desku, inspirovanou starobylou ságou o statečném bojovníkovi Beowulfovi, který pomáhá dánskému králi Hrodgarovi zbavit se netvora Grendla. Beowulf se sám později stane králem. Jedná se o nejstarší dochovaný hrdinský epos anglosaské literatury a také o jedno z jejich nejvýznamnějších děl. Vznikl zhruba mezi 8. až 11. stoletím, avšak dějově je zasazený do 5. a 6. století. Autor je neznámý. Britská knihovna v Londýně vlastní ve svých sbírkách rukopis, který je datovaný rokem 1000. Nolana napadlo hudební stvárnění této ságy během jeho pobytu v Norsku. Na svém díle začal pracovat v roce 2019 a díky současným technickým možnostem ho nezastavila ani pandemie a následný lockdown. Mezinárodní údajně 200členný pěvecký sbor zpívá ve starobylé anglosaštině. Zvuk symfonického roku zase ozvláštňuje použití tradičních nástrojů. Z téhle pompézní hudební pastvy vám dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat nabídnu ukázku Funeral Pyre, čili pohřební hranice ze závěru tohoto příběhu.

0: This is a story that had to be told. A story born 1,000 years ago. A story of one man who stands tall throughout history. His name is...
1: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
2: Dnešní pořad byl věnovaný Clivu Nolanovi, jednomu z významných představitelů současného progresivního roku, a to jako solistovi i členu několika hudebních formací. V letošním roce oslavili své 65. narozeniny. Představení jeho působení na hudební scéně jsem se rozhodl zarámovat jeho druhým solovým projektem dvojalbem Alchemy z roku 2013. Stejně jako na úvod, taky na závěr zazní ukázka z této rockové opery zasazené do viktoriánské doby. Tentokrát z tvorby tohoto britského muzikanta a skladatele zazní závěrečná skladba Aftermath. Příští pořad jsem věnoval první části představení rockových matadorů, působících na hudební scéně již několik desetiletí. Zazní ukázky většinou z nejnovější tvorby Van Morrisona, Iana Huntera, Ringa Stara, Iggyho Popa a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Závěrečnou položkou dnešního již 777. vydání Krásných nálezů na Rádiu Beat je skladba Aftermath z autorské dílny Cliva Nolana a v provedení jeho spřáteleného muzikantského a pěveckého společenství, které se podílelo na vzniku jeho hudebního projektu Alchemy z roku 2013.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Tak býťáci, jsem zase na značkách, tedy konkrétně tady na tý židli ve studiu. Já jsem Ota Semana, přeji vám pohodový pondělní večer. Je tady další večer u Repráku. Budeme si povídat, o čem si budeme povídat, tak to bude hlavně na vás samozřejmě, který se sem třeba dovoláte na číslo 210 32 33 34, případně necháte nějaký vzkaz přes naší býťáckou apku, ať už tedy hlasovýho charakteru, anebo ve formě písemný. To nechám taky na vás, že je tam nahrávátko, kde stisknete namluvíte, to asi už víte. Já to vlastně tady melduju dost často, takže k tomu bych vás asi chtěl navést vůbec nejlíp, protože je to nejlepší způsob, jak se tady se studiem spojit přímo takhle tou hlasovkou. Můžete mi psát i maily na studio@radiobeat.cz a nebo případně SMSky na 720 001 222. Až do 23. hodiny tady s vámi budu. O čem ta řeč bude, jak jsem říkal, bude to hlavně na vás. Na mě je to, že se ještě tak nějak jako dávám dohromady z týdenní dovolený, to tak bývá, jo? Ona totiž dovolená není vyloženě o odpočinku, tedy pokud nejedete sebou fláknout někam na pláž, což v mém případě nebylo, protože jsme vyrazili do hor trošku, k horským jezerům, ledovcový jezera a Terze a Monze a na kolech, jo? Takže objíždět jezero na kole, fantastická věc, je to vlastně takový velký relax, protože se můžete kdykoliv, kdekoliv zastavit, schodit ze sebe věci, skočit do té vody toho jezera, zaplavat si a potom zase rychle oschnout, sednout na kolo a jet dál. Kolem toho většího jezera, kolem Terze, je to 50 kiláků, což vlastně se dá, to jak malina, protože je to na rovině, to nejsou žádný velký kopce, byť je to v horách, takže se to dá krásně po té rovince ušlápnout za pár hodin, nicméně samozřejmě, když se zastavujete, něco fotíte, kocháte se tou krajinou, pak se stavíte někde v nějaký tý, řekněme, hospudce, kavárničce, na nějakou ovocnou šťávu samozřejmě, pač jste na kole, tak to všechno je takový docela zajímavý a vlastně to je i relax, byť je to relax aktivní. Ano, pozor, taky když jsme lezli na nějakou rozhlednu, tak tam to byl teda stoupák, to člověk leze pozdě, po čtyřech, jako jo, nahoru, když to je převýšení nějakých 630 metrů na 3 kilometrech, to dávalo docela zabrat. Nicméně i to fajnový. Tak o tom třeba můžeme taky dát řeč klidně, jo, jakým způsobem třeba vy přistupujete k aktivní dovolený, a o dovolených jsme tady už párkrát mluvili. Takže býťáci, telefon je jasný a když dáme řeč, tak se potom můžeme domluvit i na nějaký tý muzice.

0: Večery u Rebráku na Rádiu Beat.
1: Bíťák Mirek se mi tady ozval písemnou formou přes naší apku a píše, že to tam zná, tím myslí to, o čem jsem já tady mluvil, že jsem byl u těch Rakouských horských jezer. Rakouský horský jezera jsou kolem Salzburku naprosto fantastický. Sám tady právě píše, že je projíždí nejradši na motorce. Ano, motorkářů tam bylo taky hodně. Samozřejmě elektrokola, normální kola, motorkáři a pochopitelně taky nějaký ty auta, to je jasný. Nicméně i na té motorce je to naprostá svoboda a pohoda. No a chtěl by taky nějakou muziku, chtěl by po mně, abych mu pustil Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness, no tak to bych mu pustit mohl a vy můžete samozřejmě, pokud máte zájem, dát řeč a to o čemkoliv, nemusíte být zrovna dovolený kolem Rakouských jezer, klidně i může, záleží na vás, tak mi můžete klidně volat sem do studia 210 32 33 34 je telefonní číslo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Je čas pohrabat se ve vzkazech z býťácký apky a přečíst další z nich. Ten je od Petra z Floridy. Já se chystám na dovolenou za 14 dnů do Česka, tedy domů. Těším se na rodinu, na kamarády a na ten klid od rušné oblasti v Miami. A hlavně na český pivo a tlačenku. A že se také trošku ochladím od té vyhřáté a vysluněné Floridy. No, myslím, že mnozí by asi s tebou měnili. No ale tak, dále prosím o zahrání Running Wild Jolly Rogers. Díky, věrný posluchač Petr z Floridy. Takže Under Jolly Roger je píseň, kterou si dáme právě teď. Tady jsou Running Wild.

0: Večery u Repráku. Na rádiu B.
1: No, tady Luďa, ahoj.
2: Nazdar, Luďo, čau.
1: Já tady navazuju na téma, ale víš co, tak já byl naposledy Hornej Dolnej teda.
2: Hornej Dolnej, tady, no, to je taky hezký, no, tam, hele, člověče, Horná Dolná.
1: Prosím tě, my jsme tady minule, jsem tady probíral takový nějaké úklidy tady, chození a uklízení věcí a tohle, ale já bych to přehl k té muzice, tak se dá přehl. Ta muzika různě uklízet a tohle a přebírat a tak přijdeš, třeba pro někoho teďka Chrysteria není, ale mě by se tam hrozně líbilo, kdyby si mi tam pustil Chrysteriu a to je ta, ten riff kytarový, ten Oberch, nebo jak se to jmenuje?
2: Oberch, no, jasně, no, to víš, no. Jo. To je výborná věc, jasně, no, ale já mám Chrysteriu hrozně rád.
1: Tady Já tady snad udělám nějaký bazár, člověče, není to.
2: Hele.
1: To udělají rapi.
2: To.
1: Jestli to vyhodit takový.
2: A uklízí jako desky, jo, že máš, nebo CDčka?
1: No, desky taky. Desky jo. Mám taky. Dokonce teďka udělám, když už budeme o té muzice jenom, tak já tady mám, člověče, třeba komplet. No tenkrát co? Já jsem 58.
2: Jo, jo, jo.
1: Bylo hovno, co dostání, tak jsem, už se mě líbila ta jak to říká ten Milouš, ta Zagorová, jo?
2: Jo.
1: No, ale třeba budu asi
2: hodná,
1: nabídnu.
2: Ale ona je to hodná holka.
1: Hodná
2: nebo
1: holka
2: byla. To byla
1: hodná holka, no. Kompletní diskografii tady její.
2: Jo.
1: Ale to, tak to mám tady spoustu samozřejmě rockový muziky a rád si to pouštím, ale nejhorší je ten, od té doby, co jsem si pořídil ten streamer, tak to je v prčicích, no. Člověk jako je línej a
2: jo,
1: tak jenom vypne.
2: Ale tak nejlepší je poslouchat to rádio, protože víš co, ono to vybírá za tebe. Ty se s tím nemusíš tolik párat, jo? Necháš to na rádiu a ono to rádio nějak pojede.
1: Tam spousta, a ono ta umělá inteligence, která stejně jenom zabije, tak ono to vybere za tebe.
2: Jo, já jsem slyšel, jaký ten příběh toho v Jana Vericha, který už v 60. No. letech tenkrát začali teprve komputry, jakože začínali ty počítače, u nás ne, ale na západě. A on tenkrát říkal, že to je trošku něco jako ten golem, jo? Že vlastně, když stvořili golema, tak ho stvořili, aby pomáhal lidem. A on se jim vymknul potom, jo? A vlastně pak to byl problém s golemem. A on říkal, a tohle je vlastně taky ty počítače, to je taky takovej golem. On jednou se nám vymkne z rukou. A teď u té AI to možná trošku začínáme pociťovat.
1: Mám takový dojem, že už se tak stává.
2: No, jako ty zprávy, které přicházejí kolem toho, nejsou vždycky úplně pozitivní a jako kdo ví, kam to povede, ale pořád ta muzika jako taková, jako je fakt, že AI dneska už dělá taky muziku, ale podle mě to je neosobní hrozně, že víceméně je AI dobrá, když se jako v něčem jenom jako pomáhá, jako pomocník. No prostě dobrý pomocník, špatný pán, já mám trošku hrůzu z toho, aby se nám z toho jednou ten pán nestal.
1: Chodím,
2: no, ale to víš.
1: Chodím tě tady na pivo a s kým vynadám, protože co to tam pouštíte, protože tady rádia typu Černá dál neřeknu, že
2: no, kvůli
1: ničemu a podobně,
2: jo.
1: To je šílený.
2: Jo.
1: Nebo to je uchechtaný rádio, nebo to prostě to je duc, to je prostě demagogie úplná.
2: Jo.
1: A tak jako občas mi tam dají nějaký takový ty rádia, který ještě se jakž takž
2: dají
1: poslouchat. No.
2: A my si teď dáme Chryse Reu, ty si užívej pěkný večer a pěkně si tam vytřík tu muziku.
1: Já ti děkuju a přeju všem hezký večer, spočtej na ahoj.
2: Čau, ahoj.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Na ten telefonát, co jsem tady měl s Luďanem, tak na to reaguje býťák Roman, který mi tady píše o tom, že taky třídí desky a CDčka a že si prostě popisuje různě a vlastně vzpomíná i na to, jak dělávali inventuru v kazetách. No jasně, to jsme nahrávali kazety a dokonce i kotouče, že jo, na kotoučáky, když se dělali. Tam byl problém na těch kotoučích, že člověk musel mít nějaký ještě jako lepíky, kterýma to polepil, aby tam napsal, co tam vlastně je. Na kazetách už potom byly vevnitř nějaký ty papírky, do kterých se to dalo napsat pochopitelně, takže i to se dalo využít. Pak samozřejmě na hřbety jsme si ještě dávali nějaké věci. Takže i tyhle inventury se dělaly. No dneska víceméně tu inventuru dělám v počítači. Přiznám se, že kromě muziky, tak třídím i fotky, což zase se vztahuju k tomu, že jsem se teď vrátil z těch hor, kde, jak jsem říkal, když člověk jezdí na tom kole kolem toho jezera, tak nafotí spoustu fotek. Já jsem si vlastně z toho Rakouska přivez pomalu bezmála 1000 fotek zase, protože když člověk to nefotí na film, tak je to sranda, že jo, to fotíte na kartu a tam se toho vejde. Takže cvakáte, pak je dobrý to teda jako nějak rozstřídit, srovnat, upravit částečně některé ty fotky. A některýma se i třeba člověk pochlubí potom na sociálních sítích, na mém Facebooku, tam jsem dal tak sérii nějakých asi 70 fotek z toho, co jsem přivez. Takže pokud třeba jste na sociální síti, jak se můžete podívat, je to veřejný, takže když si mě tam najdete, tak se můžete i na tyhle ty fotky podívat, jak to tam vypadalo kolem těch jezer v tom minulým týdnu, když jsem si to tam užíval. No a jinak další hovory samozřejmě čekám. Co se týče Romana, tak ten by si přál, jestli bych mu nemohl pustit nějakou Teslu. Tak nějakou Teslu bych mu pustit mohl. No, jdeme na to.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Tak jsme společně v dnešním večeru u Repráku minuli 21. hodinu a budeme si v další hodince opět povídat a taky pouštět nějakou tu muziku. Pokud máte nějaký nápad na muziku, tak mi můžete zavolat, můžeme dát řeč. Samozřejmě dáme řeč o čemkoliv, co vás napadne, nemusí to být o dovolený v Alpách, někde kolem jezer, ale může to být vlastně o čemkoliv. Už jsme tady mluvili o třídění desek, muziky. Většina z vás určitě má nějakou tu svoji vlastní fonotéku, tak se tomu říkalo fonotéka. A tam třeba i tak si děláte občas nějakou tu inventuru, přitom se dobře poslouchá i to rádio samozřejmě. Takže můžeme dát řeč klidně, když zavoláte sem do studia na 210 32 33 34 nebo využijete býťáckou apku. Přišel mi tady jeden vzkaz, který byl úplně hluchý, nebo takhle němej, ne hluchý, jo, prostě normálně někdo namluvil vzkaz, ve kterým nic nebylo. Ticho, jo. Tak takhle to nefunguje, tak to zřejmě udělal něco špatně. Pokud chcete využívat býťáckou apku, nemáte ji v mobilech, tak si ji stáhněte, pokud ji tam máte, tak můžete využívat k tomu, abyste ty vzkazy posílali namluvený, je tam nahrávátko, stisknete, namluvíte, má to půl minuty, do půl minuty se vejde spousta slov, takže to můžete odesílat. Můžete taky psát samozřejmě přes apku, můžete psát i SMSky na 720 001 222 anebo maily na studio@radiobeat.cz. Já jsem Ota Seman, přeji pohodu dobrý večer, no a pustíme si teď Gezhu.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Ahoj, Oto, Ondra.
2: Nazdar, Ondro, čau.
1: Čau, já volám na téma tý dovolený.
2: No.
1: Pro mě to je takový tematický aktuálně, protože já jsem dneska přiletěl z Kazachstánu.
2: V Kazachstánu musí být taky hezky, člověče.
1: Tam, ty vole.
2: Tam mají ten raketovej kosmodrom.
1: No, ten bohužel jako nedopadnul, ale jinak jezera, kaňony, tyhle, tam jeden vypadá jak Grand Canyon. Takže jako se to doporučuju.
2: A jak dlouho jsi tam byl?
1: 10 dnů.
2: No, to se toho moc stihnout nedá. Takhle, dá se něco, ale přece jenom tam by to chtělo klidně měsíc, viď?
1: No, klidně, jo, ale je to asi 9. největší země, 7. nebo 9. největší země na světě, jako, já jsem to počítal a Česká republika, že tam má nějaký.
2: Já už jsem se lek, že řekne, že jsi to odkrokoval všechno.
1: Ne. To ne. Ale jako tak nějak jako jsem hrubě odpočítal, že Česká republika by se tam asi vešla 35krát.
2: Aha.
1: Jo, takže jako tam jsme měli jako nějaký jako přelety vnitrostátní. Jasně. A tak, ale...
2: Takhle, byla by možnost tam chodit na dlouhý procházky, jo?
1: No,
2: to je pravda,
1: jo? To ano, ale jako můžeš si tam odchytit velblouda, že jo, to tam jsou taky hodně.
2: Jako jen tak, když jde okolo, tak se ho odchytíš a jedeš, jo? Asi ne.
1: Ale neskoušel jsem, ale jako na těch jejich jako stepích jako sto, jo, to tam...
2: Je asi možný všechno. Takhle, na velbloudovi jsem jel a je to taková houpačka, je to vyšší než kůň a je to docela jako zábavný, musím říct. To bylo tenkrát na Sahaře, když jsem na tom jezdil.
1: Tenkrát jsem taky na tom seděl.
2: Jo.
1: A to bylo ještě fakt a blablabla.
2: No, musíš na něj, musíš na něj nasednout, on musí klečet, že jo, a pak se zvedá,
1: zvedne se
2: nejdřív vzadu, pak vepředu. Tak je to takový, říkám, houpačka, je to fajn. Takže v Kazachstán teda říkáš super, jo, vrátíš se tam ještě?
1: Jo, jako...
2: Chtěl bys.
1: Asi jako z toho... Jako teďka jsem nepřijde všechno, to je divný, ale...
2: Víš, co je nejhorší, že vždycky, když jsem, aspoň já to tak mám, se mi někde líbí, jak si říkám, sem bych se chtěl zase vrátit, jenomže ono na tom světě je těch míst krásných tolik, a ten život je vlastně krátký, jsme tu jenom na kafe, co si budeme povídat.
1: Ale jako se mě právě jako teďka v posledních letech, zaujaly právě tady ty bývalý jako sovětský...
2: Exotika.
1: Jako z toho... že loni byla Gruzie a předtím Azerbajdžán a tak, to je prostě, je tam ještě jako jeden spirit, jako, to je jako...
2: Já jsem měl kdysi v plánu, že bych to vzal transsibirským jako po magistrále, jako s tím, co se teď děje, tak je to nereálný, ale jako to... kdysi jsem si to tak jako představoval, že by to bylo zajímavý dobrodružství,
1: tak jako Rusko to chci taky, ale
2: teď to nejde.
1: Teď to je v prdeli, no.
2: Hele, nebudeme používat tyhle výrazy.
1: Pardon.
2: A domluvíme se, co by si chtěl za muziku.
1: Hele, mě to napadlo tak jako tady s tím, protože to je taková vzdálenější země, tak mě to tam skočilo země vzdálená.
2: Země vzdálená, což je tedy spíš jako souvisí to s naší zemí, když se to tak vezme, taková podsta domovině a jako jo, určitě BSP, jasně.
1: A nebo jako to ještě vlastně tak vznikla zem, to mě tak teďka jako takový druhý.
2: Takže Pepu Lábuse dokonce, jako myslíš, jo, že bychom si dali. Dobře, tak vznikla zem, to je Luboš Pospíšil alias Pospa a text, který složil Pepa Lábus napsal, že jo, to musíme zmínit.
1: Tak.
2: Víš co, kdybych tohle já nezmínil, tak on by Pepa se mnou 14 dnů nemluvil.
1: No, to si myslím,
2: Jo, protože on je na to pyšnej. Takhle, má na co být pyšnej, to zase jo.
1: No, to je jasný.
2: Jo, takže si tuhle tu věc od Luboše Pospíšila dáme. Měj se,
1: jasný,
2: čau a díky.
1: Taky, díky, čau.
2: Ahoj.

zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Píšeme Vítěčka Iveta, jak jste teď mluvili o té transsibirské magistrále a o tom cestování, tak jsem si vzpomněla na svoje mládí, kdy jsem měla podobné sny. Bohužel dnes už cestovat moc nemohu a tak cestuju maximálně prstem po mapě a nebo sleduju dokumentární filmy cestopisný. Což dělám já taky, musím říct, a je to fajn podívat se po světě taky touhletou formou. Samozřejmě, to je dobrý. Píše k tomu ještě Iveta, že by si přála taky jednu takovou dlouhou cestu, a to Telegraph Road od Dire Straits. A je to cesta opravdu dlouhá, protože tahle ta píseň má bezmála 14 minut. Love Over Gold byla ta deska z roku 1982 skupiny Dire Straits, která vyšla dokonce i u nás u Suprafonu. A proto jsme ji všichni měli doma a proto ji máme perfektně naposlouchanou. A proto si ji pustíme právě teď. Telegraph Road.

0: Zdravím, pane Seman, u telefonu je navrc jako Jokes uhelný.
1: Mm-hmm.
0: Jestli mohu s příspěvkem.
1: No tak přispívej.
0: Už 30 let, ano?
1: Ano.
0: Mohu mluvit?
1: Jo, posloucháme.
0: Už 30 let jsem nebyl na dovolené, ale před 30 lety jsem jako bydlel v jednom úplně jako nádherném regionu Berchtesgaden, jako v Německu, Bavorsku.
1: Ano, ano.
0: A prostě ten, kdo by chtěl zažít opravdu jako štíty, jako alpské štíty, tak Berchtesgaden je naprosto jako jedinečný, jako jo. Tam se postavíte před skálu, nemusíte jezdit do Himalájí a stojí před vámi prostě stěna, která je vysoká 250-300 metrů, ale opravdu stěna.
1: To jsou ty mohutný, já vím, samozřejmě, tyhle věci jsou, a ono je to podobný třeba i kolem Innsbrucku, jo, to v Rakousku, tak vlastně to tyčí nahoru, ty štíty, je to opravdu nádherný, no. To jako věřím, a Berchtesgaden je taky nádherný, ano, přesně tak. Je...
0: Takže znáte ho trošku?
1: Jo, samozřejmě, jo. Mám rád tyhle ty horský výlety, túry a tak, baví mě to.
0: Já mám nejradši Alpy, jako to ještě bylo, když jsem jako cestoval, nebo když jsem jezdil, jako tak opravdu jako Alpy jsem miloval v létě. Všichni se tam derou jako na zimu, na lyže.
1: Jasně, ale lepší prostě... je to v létě, jasně, vylejzat nahoru.
0: Alpy jsou krásné i v létě.
1: Ano, v každém ročním období. A čím to, že jste se nedostal na žádnou dovolenou 30 let?
0: Makám jo. A makám, jako.
1: Jo.
0: Takže vlastně jako takový pracovitý zoufalec.
1: Aha. No jo, tak záleží na tom, kolik si toho chcete vzít sebou do hrobu.
0: No, vždycky jsem si odskočil na 2 nebo na 3 dny, anebo jsem třeba byl opilý týden, jako jo, ale opilost není dovolená, jako jo, ale...
1: To je jako a zvláštní jako... dovolená, ano.
0: No, to není dovolená, to je vlastně jako úleva od nervů, jako, že prostě odpočinout si od něčeho, co máte na zádech jako ruksak, nebo jako těžký kámen.
1: No.
0: A pak se zase vracíte zpátky do práce.
1: Život není peříčko, co si zahrajeme?
0: No a tak jsem právě chtěl vzpomenout, když vzpomínám ten Berchtesgaden.
1: No.
0: Jo, tak ona se jmenovala Sandra a ona je z kapely, protože vlastně jako... Nejsem tam byl jako, já jsem tam žil nějakou dobu, já jsem tam žil asi 3/4 roku. A pořádali se tam olympijské hry a ona speciálně pro ty olympijské hry složila vlastně i píseň pro snowboardiáky. Ježiš.
1: Vůbec se nechytám a mám pocit, že žádnou Sandru tady fakt jako nenajdu.
0: Ne, ona se jmenuje jako Sandra, ale jako je z té kapely.
1: Jo, takhle, nějakou kapelu.
0: Ona je jak zpěvačka Sandra a je z té kapely a to byla vlastně píseň, která vlastně obletila celý svět a teďka marně prostě jako hmatám v paměti.
1: Tak to já taky. A já teda můžu hmatat v paměti, jak chci, protože tohle jde úplně mimo mě, teda přiznám se, jo. Takže nejsem schopen vůbec na to přijít.
0: Já bych přeskočil úplně na jiný level, když nevychytáme tu Sandru.
1: No.
0: Z Matrixu Prodigy.
1: Prodigy z Matrixu, to bych tady možná najít mohl.
0: Prosím, pane Seman.
1: Dobře.
0: Protože já jsem vlastně, když jsem žil v tom Berchtesgadenu, když jsem tam bydlel, jo, tak já jsem vlastně v té době jako začal pracovat na studii celkem jako dost zásadních obrazů, jako obrazových materiálů, které se vlastně jako zabývaly i podstatou a vznikem desítkové soustavy. To nebudem rozebírat.
1: Jasně. To už bychom se dostali moc hluboko.
0: A... Takže těm bavorákům hodně dlužím, jako. Jasně. Tak jim moc dlužím.
1: Tak si zkusíme dát ty Prodigy a já se schválně zkusím ještě popátrat, jestli neobjevím, kde by mohla být ta píseň. Z kterého, že to bylo roku, kdy to bylo k té olympiádě?
0: No, já jsem tam bydlel před 30 lety.
1: Ano.
0: Teď zrovna nechci jako počítat. A předtím tam byla olympiáda, zimní olympiáda v Berchtesgadenu.
1: Ano, Tak já se podívám a zkusím. A k tomu byla nějaká píseň, kterou nahrála nějaká kapela?
0: Ano, ona je taková blondiata, ona je taková divoká, má hodně vyřvaný hlas.
1: Takže předpokládám, že to bude nějaká německá kapela.
0: To bylo zpívané v angličtině.
1: No to neznamená, že to nemůžou být Němci. Jo, to konec konců Scorpions jsou taky Němci a zpívají anglicky.
0: No jasně.
1: Mrknu se na to a uvidíme, co z toho pustíme.
0: Ona
1: jo?
0: je taková hubená, blondiatá čarodějnice, dodnes zpívá, jako dodnes ji prostě sem tam slyším a teď si za boha nemůžu vzpomnout na jméno té kapely.
1: Tak já se na to mrknu a třeba na to přijdu. Jo.
0: Pane Seman, díky moc.
1: Mějte se, naschle. No a já jsem nakonec trochu zapátral po tomhletom telefonátu a našel jsem Sandru Nasik, což je zpěvačka kapely Guano Apes, a v tom mým pátrání jsem pokračoval až k nějakým těm, řekněme, lyžařským sportům a zjistil jsem, že v roce 1998 vznikla od kapely Guano Apes hymna pro snowboarding a byl to jejich velký hit. Byl složen jako oficiální zakázka ne pro olympiádu, ale pro mistrovství Evropy ve snowboardingu, což si myslím, že možná došlo k takovýhle záměně a k určitýmu, řekněme, informačnímu šumu. A takže ten snowboarding, a zdá se, že to je přesně tedy ta píseň, vychází mi z toho, že tedy to byly Guano Apes, který bychom si právě teď mohli pustit. Je to song, který má název Lords of the Boards. No a to je přesně ta píseň, kterou si právě teď dáme a připomeneme si i tuhletu lyžařskou záležitost, no. Tedy snowboardiáckou, jak taky jinak.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: No a už máme Beaťáci po 22. hodině a překlopili jsme se tím pádem do poslední hodiny dnešního večera u Repráku tady na Beatu. S vámi Ota Seman a komunikovat můžeme i nadále jednak na telefonním čísle 210-32-33-34, na SMS bráně 720-001-222 nebo přes Beaťáckou apku, ať už písemně a nebo zvukově, kde necháváte vzkazy na té naší apce. Je to na vás. A jakýho tématu se budeme i nadále držet, no to už bych nechal vlastně taky na vás. Berme to jako volný. Když si budete chtít pokecat takhle v tom dnešním pondělním večeru, tak se mnou zkuste takhle se studiem spojit. No a když dáme řeč, tak potom třeba vymyslíme i nějakou společnou muziku, kterou bychom mohli pustit. A myslím, že je to celkem jednoduchý. Teď si dáme Petra Gabriela.

Piťák Zbyněk mi napsal, že když se tady bavíme o těch horách, takže on je má taky rád, že strašně rád do hor chodí na různý feraty, což je taky zajímavý koníček, samozřejmě záleží potom na stupni obtížnosti těch ferat. Myslím si, že to je docela slušný využití volného času, když člověk chce trávit aktivně dovolenou. K tomu mi ještě napsal, že je to pro něj ty feraty jako schody do nebe. A tak by si přál pustit právě Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Můžeme jít na to?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Přišel mi vzkaz od Karla a Karel píše, jak se tak bavíte o těch dovolených, tak pro mě je největší relax taková dovolená v lese na houbách. Letos jsem si jich ale moc neužil, protože bylo slušný sucho. Jo, je to fakt, nebyly, ale teď začíná tedy skutečně houbařská sezóna nebo houbařský ráj, alespoň podle toho, co já teda jsem zaregistroval, tak spousta lidí nachází nádherný praváky hřiby. Což mi vlastně připomíná, že když jsem se šplhal na tu rozhlednu, jak jsem říkal hned na začátku, že jsem lezl na nějakou vyhlídku tam v Rakousku, tak když jsem se tam tak šplhal po čtyřech do toho prudkýho kopce, do té stráně, tak jsem tam taky zakopl o pár nádherných hřibů, který ne všechny, ale pár jsem si jich prostě stihl nějak jako pobrat cestou zpátky dolů, aniž bych se kutálel. No a večer nakonec byla docela solidní z toho smaženice. Samozřejmě, mám radši řízky, ale to už zas by na těch turistických trasách se nehodilo, že obalovat tohle všechno, takže to by bylo komplikovaný. Vznikla z toho tedy smaženice. Byla výborná teda hříbková. Takže i já miluju houbaření, ale musím říct, že v posledních letech jsem se k tomu zase tak moc nedostal. Když jsem ještě žil v Karlových Varech, tak tam samozřejmě ty lesy okolo jsou a tam jsem v těch lesích strávil hodně času. Jsou právě na dovolených a jak byla možnost, tak jsem vždycky vyrazil na houby. Mám to rád, takhle tohleto podzimní houbaření. Takže vlastně s Karlem naprosto souzním. A co by chtěl Karel pustit, napsal si o synkopy, že by chtěl slyšet Černýhoracka. Tak tady je.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: u repráku. Na rádiu Beat.
1: No, nazdar, tady Strašák.
2: Čau, Strašáku. Čau. Jak je? Co děláš dneska večer? Takový nějaký seš trošku polomrtvej Strašák, ne? Tak ty slyším.
1: Jo, přesně tak se jí cítím.
2: Jak to? Co se stalo?
1: Tak všecko jde hore kotkama. No, co se dá dělat.
2: Až tak jako, až tak seš jako down, jo?
1: Tak,
2: je pondělí, je pondělí, jakože dole, že sražený někam do podzemí, hele, a je pondělí, tak jako máme radost, ne, začal nový týden, můžeme pracovat, můžeme si užívat.
1: Tím spíš, kamaráde.
2: Co máš za trable?
1: Ale já trable, jakože... Moje trable jsou naprosto malicherné, jako to, že mi nějaká líška nebo kuna nebo co zabilo teďkom v noci půlku slepic. Jakože pět slepic mám.
2: Zadávila, jo, zadávila pět slepic, to je...
1: No, ale hned ráno se dozvím, že mě zemřela sestřenka, no tak... Je jakože... No, chtěl bych právě pro ní něco zahrát. Nevím, co teda měla ráda. Vím, že měla ráda nějaké horor, divadlo nebo cirkus. Moc se v tom nevyznám, protože...
2: Počkej, horor, no. Cirkus, to je, ale tam není muzika. Horor, cirkus, no, to je něco jiného.
1: Ale určitě můžeme něco vymyslet, že jo?
2: Myslíš, myslíš rock operu, to, ale tam jsou horory taky, jako jo, Frankenstein a tak, ale to je, já nevím, jako, rozumíš, těžko vymyslím takové věci. Co by, jako...
1: Nic nevymýšlej, nic nevymýšlej, Dead Kennedys.
2: Dead Kennedys, ty já bych tady najít měl. Ty tady určitě budou.
1: Tak zkusíme to, ale no, snad potěšíme. Nebo uvidím. No, jak bychom to mohli...
2: Hele, já nevím, na to nejsou slova moc, jo, na tyhle věci. Takže...
1: Přesně tak, takže...
2: Takže dáme Dead Kennedys, vzpomínej na sestřenku a no a třeba bude zítra líp, no.
1: Děkuju moc.
2: Čau, Strašáku, ahoj.
1: Čau.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, Oto, tady Laďa.
2: Čau, Laďo. Čau, kam jdeš? Odkud kam jdeš?
1: Ale mrzkám ho teďkom z Prahy směr Jihlava.
2: Z Prahy na Jihlavu. A už máš za sebou půlku aspoň?
1: Ale už mám za sebou 3/4.
2: Tak to je dobrý, to už je kousek. To buď teď, ale buď hodně opatrnej, protože nejvíc bouraček je těsně před cílem, když už člověk ztrácí koncentraci.
1: Je to pravda, je to pravda. Souhlasím s tebou, nicméně musím zaklepat, teď teda nemám v autě nic dřevěnýho, tak aspoň na ten plast,
2: jasně,
1: že tohle to se mně ještě teda vyhlo.
2: Tak držím palce, ať se vyhne i dneska. To je služební cesta nebo soukromá?
1: Je to služební cesta, takže.
2: Jo. Takže přijedeš domů, vyspíš a ráno zase valíš, jo?
1: No, ono ráno to nebude tak tragický, protože mě čeká kancelář, nemám to tak, že bych musel každý den kousat ty kilometry.
2: Jasně.
1: Takže to bude v pohodě.
2: To jo, no a co jsi nám chtěl sdělit takhle po cestě, člověče?
1: Já jsem chtěl hlavně sdělit všem, kteří jedou teď jako já, tak ať mají klidnou cestu pohodovou a při tom rádiu být, ať přijdou na ty dobrý myšlenky a máme všichni tak jako nějak fajn v téhleté vypjaté době, protože ta doba je vypjatá furt, ať už pracovně, anebo prostě dneska to na nás lehá všechno, dolíhají všelijaký ty média, politika, já nevím co všechno, rodinný trable, zdravotní trable, tak ať na to všichni chvíli zapomeneme a můžeme se odreagovat u toho výborného rádia.
2: Jo. Hele, já když to tak poslouchám, tak si vždycky uvědomím, že vlastně kdy byla ta doba lepší. Když si totiž přečteš starou literaturu, to už Platón psal, že to stálo za prd, jako jo, že to prostě, že ta doba byla vymknutá z kloubů a že mládež byla taková. Takže vždycky je v té době něco, na co ty lidi můžou nadávat, ale ve skutečnosti žijeme aktuálně v té nejlepší době, nebo jako v posledních, dejme tomu, já nevím, 80 let žijeme v té nejlepší době, jaká v dějinách lidstva kdy byla, alespoň tady u nás ve střední Evropě. Takže si nemáme na co stěžovat.
1: To s tebou naprosto souhlasím, protože už tě taky frčí na těch 5 křížů, takže musím říct, ať to bylo dětství, ať to byla puberta, ať to byly další roky, bylo to fajn, jako nemůžu si stěžovat, mám krásné vzpomínky, jak říkám, na dětství, na 90, prostě bylo to všechno super, dneska je to taky super, takže není si na co stěžovat, jak říkáš.
2: Tak, co si zahrajem?
1: Ale já bych tě poprosil o písničko Neila Younga Rockin' Free World.
2: Jasně, to je superová. To je vlastně takový předznamenání zase lepších časů třeba, jo? Tak
1: přesně
2: si to
1: tak
2: dáme, jo? Čau, ahoj a šťastnou cestu.
1: Měj se pěkně a mějte se všichni pěkně, ať se nám všem daří. Ahoj a děkuju.
2: Čau, čau.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu B.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer na Rádio Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil. No a to znamená, že je tu další pokračování 11 v 11. Ta dnešní má číslo 1018 a po sedmé se budeme dívat na písničky o vlacích, kolejích, nádražích, prostě o železnici. Byl jsem o víkendu na takové zajímavé akci týkající se vlaků historických a těch současných a bohužel byla to akce poslední, sedmý ročník tuším, protože bohužel ty historické vlaky

Ty už prý nebudou moci do normálního provozu z hlediska bezpečnosti. No, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale bylo to úžasné svést se zase po letech letoucích parní lokomotivou a historickým vláčkem. Fajn, tak kde dneska začneme? No, vybíral jsem ze songů, ve kterých se vyskytuje právě ten výraz vlak, nádraží, koleje, hobou, prostě všechno, co k tomu ježdění vlakem patří. My začneme hned pěkně z hurta. Velkou vlakovou loupeží v roce 1971 totiž Mountain natočili tuhletu skladbu The Great Train Robbery na albu Nantucket Slave Ride.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Tak a tímhletím songem The Great Train Robbery on the Mountain považujeme dnešní 1811 po 7. vlakovou za pořádně rozjetou po kolejích. Další song, ten pochází z let 80., konkrétně z roku 1985, z alba Rain Dogs, o které se postaral Tom Waits. Downtown Train je dalším vlakovým songem pro pondělní večer na Radio Beat.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Hned po té druhé písni mi došlo, že vlastně současným posluchačům asi uniká to, že v těch písních je vždycky zachycen ten rytmus toho parního vlaku. Ten rytmus toho stroje parního a to drncání o ty pražce a to všechno. O to jsme dneska trochu připraveni tím krásným, tichým elektrickým pohonem a odpruženými vagóny. Ale pojďme dál. Lita Ford v roce 1991 natočila album Dangerous Curves. A Hellbound Train je písní, kterou vlastně my do toho dnešního večera nemůžeme nezařadit.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Zatím tu s námi byli Mountain, Tom Waits, Lita Ford a teď s námi tak částečně bude i Ozzy Osbourne, protože tady je cover jeho slavného songu Crazy Train. Ovšem je to rok 2004 a kapela Living Loud a jejich eponymní album, které se o to postaralo.

0: V 11.
1: Na rádiu Beat.
2: Crazy Train Living Loud. Po bláznivém vlaku vám nabídnu ten půlnoční, tedy Midnight Train. Buddy Guy si pozval jako hosta Johnnyho Langa a na albu Can't Quit the Blues spolu dali právě Midnight Train.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Po krásné bluesové záležitosti Midnight Train tu bude jenom a jenom vlak, tedy Train. Jsme v roce 2008, kdy Three Doors Down natočili eponymní album a na něm právě tenhle ten song. Snad jenom připomenu, že tahle ta kapela vznikla v 90. letech minulého století, funguje dodnes, i když nikdo ze zakládajících členů už v kapele není. Odešli, ale bohužel jeden z těch nejdůležitějších, to byl zpěvák a bubeník z těch zakládajících, tak ten zemřel poměrně nedávno.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Já nic neříkám, není to zrovna rovná trať dnes večer, prostě to trošku drncá po těch rockových pražcích. Lítáme tak trošku z jednoho stylu rockové muziky do druhého. Po Three Doors Down teď přijdou ke slovu The Black Crowes. Jsme v roce 2009 na jejich albu Before the Frost. A Train Still Makes a Lonely Sound. Tedy vlaky pořád dělají takový ten osamělý, zvláštní zvuk.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 1018. a po 7. věnované vlakům a všemu, co s tím souvisí, tedy nádražím, kolejím, mašinfírům a dalším cestujícím a lidem kolem té železnice. About a Train, tedy o vlacích, je i další song dnešního večera z roku 2013. Album dostalo název If the River Was Whiskey. To je docela dobrá idea, kdyby řeka byla whisky, nebo kdyby v řece tekla whisky. To jsou Spin Doctors. New Yorkčané, kteří se proslavili především svým songem z 90. let Two Princes, který pocházel z alba Pocket Full of Kryptonite.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A takovým kouzlem nechtěného se po řece whisky objeví vlak naložený whisky. Whisky Train z roku 2016 kapely Blackfoot z alba Southern Native je tím dalším vlakem dnešního večera, pokud se nemýlím, právě tím 9. v pořadí.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jak zpívával Olda Říha, myšlenky mi táhnou hlavou jako vlaky. No, myšlenky nevím, kudy se táhnou, ale v každém případě mě tady táhne pomalu, ale jistě 10. lokomotiva, 10. vlak. A Machine Fearou je v tomhletom případě Paul Rodgers, solově a živě v Royal Albert Hall v Londýně. Album se jmenuje Free Spirit a Catch a Train je ta píseň.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Catch a train, no komu se to nestalo? Máte přestup, máte na něj 2 minuty a nevíte, které je to nástupiště, na které máte běžet. Zpravidla tohle nedopadne úplně dobře, ale dnes večer to určitě dobře dopadne, protože po Mountain Tomu Waitsovi, Litě Ford, Living Loud, Buddy Guyovi, Three Doors Down, Black Crowes, Spin Doctors, Blackfoot, Paulu Rodgersovi, tu máme 11 z 11, kapela Blue Oyster Cult, Jistota, album The Symbol Remains z roku 2020 a song s názvem Train True s podtitulem Lenny's Song. To je ode mne pro vás pro ten pondělní večer úplně všechno. Já se s vámi těším na shledanou zase příště s další 11 na Rádiu Beat. Za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a potom další a další pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

0: Rádio Beat.
1: Je to tak, neděle večer a nebo úterý ráno, ale pojďme se držet z té premiéry v neděli večer. To je to, co teď platí. Za námi je otvírák pravidelného večera zvaného Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standa Rubáš. Přeju příjemný poslech, čistý signál a dobrou náladu, protože zrovna v případě toho otvíráku se člověku tak nějak ta dobrá nálada trošku vytrácí. Raději bych začínal z úplně jiného důvodu touhletou muzikou, ale tento týden, když jsem projel třeba ty nejčerstvější zprávy z ranku Hard and Heavy, inu tak, co si budem povídat, tahle ta mě nemohla minout. Pokud jste nepoznali, tak to, co teď dohrálo, tak bylo duo Michal Kiske a Amanda Somerville. Michi Kiske toho známe samozřejmě z Halloween. Tato muzika vznikala v podstatě ještě v té době, kdy on s těma Halloween nechtěl mít nic moc společného. No a Amanda Somerville, ta vystupovala taky s kdekým, i třeba s projektem Avantasia a i třeba právě takhle s Michalem Kiskem, když vydávali společně desku nazvanou City of Heroes. To se psal právě rok 2015, leč bohužel tento víkend přinesl smutné zprávy o zdravotním stavu Amandy Somerville, která aktuálně bojuje s agresivní formou nádoru na mozku, tak jí držme palce. Tím pádem automaticky, když jsem připravoval ten aktuální díl pořadu Hard and Heavy, tak se mi tahle ta zpráva drala na mysl a říkal jsem si, že je nemůžu vynechat. Tím jsme otevřeli snad o něco pozitivněji, budeme pokračovat i s další muzikou, která je pro dnešek připravena a že toho máme před sebou docela dost.

0: beatu.
1: Inu, je to tak pro dnešní díl pořadu Hard & Heavy, pro ty, kteří se ještě nepodívali na weby, Facebooky, Instagramy a jiné sajty, kde se dá dohledat playlist toho dnešního vysílání, tak platí, že víc než dost singlů se zase urodilo a dorazilo až k nám sem do studia beatu a bylo by škoda si je nepustit a vynechat je z toho vysílání a tohle to byl jeden z nich, jak jste si mohli všimnout a myslím si, že jste mohli velmi snadno poznat, tohle byla Doropesh a její Rock You To Death v téhle té verzi, zvaná singlem roku 2026, předznamenávající to, co už bylo v minulosti slíbeno, a sice novou muziku od téhle té německé metalové královny, která, pojďme si říct, to poslední léta tedy zaprvé nemění svůj vzhled, mám pocit, že dokázala zastavit ten čas v tomto ohledu a zároveň nedochází ale ani energie, ani chuť na to se metalové muzice věnovat, ať už koncertně, nebo právě nějakým tím vymýšlením, co nového fanouškům předložit a zároveň si zachovává svůj ksicht a to jí totiž budíš taky úplně ke cti. Doropesh, Rock You To Death, pro dnešek první aktuální letošní a čerstvý single, který jsme si v pořadu Hard & Heavy mohli pustit. Ještě jich tady pro vás takových budu mít víc než dost.

0: Rádiu Beat.
1: Za námi Wasp a Take Me Up, taky Ordenogan, tahle ta německá parta se skladbou zvanou Fever, psánou ovšem po písmenkách jako nějakou tou zkratkou. Budeme pokračovat tím, co může být příslib do budoucna, relativně vzdáleného, ale na druhou stranu člověk se má mít na co těšit a pokud jste fandové muziky takové té symfonicky metalové, řekněme, a v tomto případě to teda platí na 100%, navíc máte-li rádi kapely, kde tomu všemu vládne sympatická slečna nebo mladá paní, tak určitě budete i fandové holandské epiky. Epika přijede sem k nám a přijede přesně vlastně za rok. 26. září roku 2027 se chystá velkolepý koncert téhleté kapely, v jejímž čele stojí Simon Simons ve Fóru Karlín v Praze. Ovšem pozor, je to tak právě, jak jsem říkal a vypichoval, že pokud to má rád někdo symfonicky, tak si tady přijde na své, protože samozřejmě, že Epika nějaký ty sbory a orchestry používá v rámci v úzovkách běžných koncertů, ale ten, který se bude konat za rok ve Fóru Karlín, běžným rozhodně nebude, bude v rámci turné The Symphonic Synergy a znamená to, že kapela přijede v takzvaně velké partě, tedy nejenom skupina Epika, ale spolu s ní taky kompletní symfonický orchestr a celý jeden pěvecký sbor, což slibuje zážitek, který jste v minulosti dost možná úplně zažít ještě nemohli na vlastní kůži, minimálně ne v téhleté podobě, a pokud máte rádi Epiku a máte to rádi na Čechrány i právě tím symfoniákem živým, no tak tady to je podle mě jasná volba. Mimochodem na webu Rádia Beat k tomu najdete víc informací, takže se tam i víc dočtete, ovšem datum je dáno, místo taky, to už si do notýsku klidně zapisujte v průběhu toho dnešního večera. Abych vybral muziku, která aspoň tak trošku by mohla být podle mě příbuzná tomu, co tady u nás Epika za rok chystá, sáhnul jsem po živáku do Classical Conspiracy, ten vycházel v roce 2009. No a krom jiného najdete na téhleté dvojdesce i věc zvanou The Phantom Agony, tedy velmi slavnou, velmi známou epickou záležitost, ale jak říkám, už tady byla doprovázena právě živým orchestrem.

0: Radio Beat.
1: Symfonická epika naživo do Fanta Megany a hned potom Dragon Force a Power of Triforce, tak se jmenuje tahle ta aktuální nahrávka. Od kapely, která mám pocit do světa poslední dobou chrlí jedno překvápko za druhým. Jedním z nich bylo před časem oznámení, že součástí sestavy se stává Alyssa White Gloss, což původně vypadalo, že bude jenom taková bajkárna a jenom spolupráce, ale ono to skutečně vypadá, že Alyssa patří skálo pevně do sestavy téhleté naspídované kapely, když se teda zrovna nebude věnovat svému projektu Blue Medusa, tak bude k dispozici. Kdo naopak k dispozici tak úplně nebude, tak je zpěvák Mark Hudson, protože ten už musel odstoupit jak z toho nahrávacího, z té nahrávací části, tak i z té vystupovací živé části v rámci jeho zdravotních komplikací, což v jeho případě znamená velmi silný tinnitus, pískání v uších, které nepřestává a které už je bohužel tak pokročilé, že bohužel mu znemožňuje to, aby fungovala s kapelou nejen na 100%, ale i na nějaká nižší procenta, tak se Mark rozhodl, že si teďko naordinuje sluchový klid a přepustí své místo někomu dalšímu. Jak to bude vypadat dál v téhleté kapele? No tak víme tedy o té Alyssě, ale to by ještě nebylo ono. Další jméno se objevilo v podstatě už na veřejnosti a to jméno zní Alessio Garavello. Tenhle ten člověk naskakuje na Markovo místo a stává se plnohodnotnou součástí kapely. Ne, že by to byl muzikant úplně neznámý, protože on už Dragon Force koketoval v minulosti, takže pro něj i vlastně pro celou tu kapelu a snad tedy i pro fanoušky to bude taková nějaká přirozená výměna.

Rádio Beat. Něco, co znáte, a taky něco, co dost možná vůbec neznáte. Nejprve Gravedigger Barbarian, což je věc, kterou byste našli na desce Fields of Blood z roku 2020, a potom Anthrax, které jste poznali, ale dost možná vám ta melodie nic neříkala, tak jmenuje se Cursum Perficio a je to jedna ochutnávka další z nové muziky kapely Anthrax. I ti Gravedigger měli svoje místo v tom dnešním playlistu pořadu Hard and Heavy, protože už vychází zprávy o tom, že nová deska kapely Gravedigger je na spadnutí a bude velmi brzy. Anthrax už tohle vyzradili před nějakým časem a jsou o krok napřed, mohou tedy fanouškům sem tam utrousit nějaký ten single, aby je navnadili, naladili a tak nějak dokázali, že nekecají, že fakt na nové muzice pracují. Další jeden nový čerstvý single je tady aktuálně v našem dnešním vydání pořadu Hard and Heavy za námi. Ještě řada nových věcí přijde. Pokud rádi novou muziku objevujete, tak myslím, že si přijdete dneska na své. Ale sem tam to proložíme taky něčím starým, osvědčeným a něčím, co jsem upřímně řečen dlouho nehrál, protože jsem opravdu dlouho nesáhl po desce Schizo Deluxe kapely Annihilator. Tak dneska se to povedlo. Vycházela před 21 lety tahle ta placka. Mám pocit, jako by to bylo včera, ale to je jenom můj pocit. Prostě už je to 21letá záležitost a pořád mě baví. Třeba tahle ta věc nazvaná Drive. 2, 1, 0.

Kanady od Annihilator jsme se přes Spojené státy v podání kapely Disturbed a vzpomínkou na slavnou desku Downward Sickness dostali právě tam, kde potřebujeme být. V těch Spojených státech bychom mohli ještě chvilku po hudební stránce pobít, co říkáte. Zároveň díky těm Disturbed se nám to tak jako překulilo do kategorie, řekněme, new metalových kapel. Tady pojďme si otevřít takovou tu naši nepsanou škatulku s názvem Ať se mládí vydovádí. U těch moderně znějících kapel ještě chvilku pobudeme, budeme se pohybovat, ale u té jedné, která se tak jako motá mezi klasickým thrashem a heavy metalem a občas to střihne někam směrem na metalcore, i když ví Bůh, jak to bude vypadat dál. Už to otajním, jsme teď aktuálně na Floridě, v Orlandu, odtamtud totiž je kapela Trivium, kterou dobře známe, vznikla v roce 99, takže tohle nejsou žádní nováčci. A co se týče muziky, no tak před nějakým časem nejenže vydali svoje malé EPko nazvané Struck Dead, ale zároveň se nechali slyšet, že pracují ne na EPku, ale na plnohodnotné další nové desce, na kterou se fandové mohou těšit. A zároveň tak, jak probíhají rozhovory s jednotlivými členy a jak se sem tam utrousí nějaká informace navíc, tak nová deska by zároveň měla být úplně novou kapitolou v historii celé kapely Trivium, což může znamenat lecos. Třeba i úplně nějaké nové hudební směřování, což si snadno doložíme právě na tom, co aktuálně před pár dny Trivium do světa vyfoukli, a to je nový single nazvaný Dead Inside of Me. Ten já už mám připravený, protože ho poslali správně i nám sem do beatu, a tak si ho můžeme pustit.

Radio B. Když jsem říkal, že zůstaneme chvilku u těch nových, moderních a moderně znějících metalových kapel, tak jsem to myslel vážně. Dali jsme si novinku kapely Trivium, pak jsme si nedali úplně novinku, ale do té kategorie toho popisu myslím, že Five Finger Death Punch celkem krásně pasují. V jejich případě Jekyll and Hyde z desky Got Your Six z roku 2015, jestli se nemýlím, tak to je ta muzika, která právě teď dohrála. No a dál budeme pokračovat taky něčím zase úplně novým a úplně čerstvým, což je něco, co mě v dnešní době vždycky dokáže tak nějak udělat takový ty motýlky v břiše v očekávání toho, co zase Ronnie vymyslel. Myslím tím ten Ronnieho Radkeho z kapele Falling in Reverse. Ta jejich poslední deska, která vlastně postupně vycházela na singlech a pak teprve hromadně, ke každé té skladbě přinesla videoklip, musím říct, že monstrózně vyrobený, natočený, sestříhaný s použitím všech možných moderních technologií, takže to dokazovalo, že Ronnie není vůbec troškař a to tady ani co se muziky týče a něco se těch dalších prací okolo muziky týká. No a to samé, když teď vyskočila zpráva nový single Fallen in Reverse, tak ve mně vzbudilo zvědavost, kterým směrem to Ronnie zase nasměroval, protože on na jednom místě žánrovém opravdu nepostojí a o to víc ve mně vzbudilo zvědavost informace o tom, že na ten nový single Fallen in Reverse nebyla kapela sama, ale přibyli tam hosté. A to tedy dosti rozmanití, protože jedním z těch hlasů, který bezesporu v tomhletom songu uslyšíte a poznáte, tak bude Corey Taylor a ten tedy spojený s kapelou Slipknot samozřejmě. A tím druhým, kdo zase podle hlasu nejde minout a nemůžete si ho splést s nikým jiným, tak je Serge Tankian. Jak to dohromady dopadlo? V tomhletom trojspojení velmi silných vokálů se můžete přesvědčit v příštích, řekl bych, sekundách až minutách, protože ta nová věc a to Fallen Universe je připravená a jmenuje se Joseph.

Novinka čerstvá věc, Joseph a Fallen in Rivers v čele s Ronnym Radkem, který se postupně mění na černocha tím, jak se začíná nechávat vybarvovat černým inkoustem a ruší svá předchozí tetování, už mu tam volného prostoru věru moc nezbývá. To je ta věc, kterou jsme si dali, pak jsme sáhli po klasice, ať se zase vrátíme trošku ke klasičtější podobě metalové muziky, tohle byly Flotsam and Jetsam z roku 2019, kdy vycházela deska The End of Chaos a Good or Bad je ta věc, kterou jsme si pustili, abychom teď zase mohli nasměrovat svoje zraky a sluchy, když na to přijde taky, někam do budoucnosti, protože s novým singlem přišli i techničtí metalisté, kteří si říkají Architects. Bez nějakého dlouhého zdržování a povídání, tady pojďme na ně a pojďme si říct, že jejich nová muzika a jejich nový singl nese název Machine.

Radio Beat. Za námi Architect, novinka Machine, potom Arch Enemy, a chce se mi říct, že stará věc nazvaná Spreading Black Wings. Taky na Haywalk došlo, Fear Campaign jsou za námi a před námi As I Lay Dying. Ti, kteří koukají na playlist na www.radiobeat.cz nebo Facebooku a Instagramu, tak nejsou překvapení a dobře vědí, že i teď půjde o čerstvé z Brusu nové singly, ale zároveň, že oproti zvyklostem tady pro vás mám muziky dvě, protože As I Lay Dying to vypustí stily naraz a hned přišli s tím, že dvě nové písně jsou k dispozici a že nová deska k dispozici bude v jejich případě tedy na přes rok, ale zas tak dlouho úplně čekat nebudeme. As I Lay Dying zvolili ten trh povánoční, řekněme. Nebudou to hrnout do podzimu tak jako všichni ostatní. Počkají si, až za prvý proběhnou Vánoce, až se oslaví nový rok, až se z toho všichni zpamatujeme a 5. února roku 2027 vypustí tahle ta kapela do světa svou novou desku. Bude se to dobře pamatovat, protože už odtajnili i obal, kde jsou v podstatě takový kupy lebek, je to celé dobíhla laděno a zlatým písmem je na tom obalu napsáno pouze As I Lay Dying, tedy stejný název desky, stejný název kapely, to nás čeká právě na začátku února. Aspoň trošku se můžeme naladit a říct si, dlouho o nich nebylo slyšet, co asi Tim Lambesis po těch svých průšvizích a všem tom ostatním výměnách členů v téhleté kapele dal dohromady. No, obrázek si udělejte, protože jedna věc, kterou si pustíme, tak nese název Polarize, což mimochodem bude věc, která bude tak nějak v půli té nové desce, ta bude na 5. pozici a Retribution, to bude ta, která půjde hned za ní, ta bude 6. až ta celá nová deska vyjde.

beatu.

0: beatu.
1: SLA Dying a dva kusy od nich, ty jsou za námi, před námi, v první řadě velké loučení, protože vám slíbím třeba Cradle of Filth a slíbím vám taky knihu, kterou chystá Danny Filth, už brzy si ji budete moci přečíst, tedy když půjdete do toho prvního vydání, tak v angličtině, no ale tak co, i skladník si může přečíst Vergilia v originále, že jo? Takže dáme Cradle of Filth, potom přihodíme Agnostic Front a myslím, že tam ještě nacpu, tak jak jsem slíbil na webu rádia a být Agnostic Legion of the Damned a jejich Progressive Destructor z desky The Poison Chalice. Ovšem to bude ode mě úplně všechno. Víc už tam toho nenarvu já. Rvát se tam bude Petr Korál a spolu s ním taky Martin Stoklosinsky, baskytarista skupiny Disfigured Corpse. No a playlist chystají páni takový, řekl bych, monotématický. Ti, kteří koukají na web, tak vědí, proč jsem tohle řekl a co tím myslím, protože tam je playlist vyvěšen, ti, kteří nekoukají na web, tak těm už k tomu víc neřeknu, abych to nevykecal a abych je nepřipravil o překvapení. Nicméně Petr Korál s Martinem za chvíli, Davy na závěr dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy. No a já děkuju za spolupráci, za poslech, za pozornost, za komentáře a půjdu si pomalu po svých. Příští týden se v pořadu Hard and Heavy opět těším na slyšenou, jinak v týdnu se uslyšíme a dokonce se můžeme na mnoha místech i vidět. Já se budu těšit.